vrátil se pod okno ke koubům. Poslouchal. Spali. Vypáčil okno, vlezl do seknice a do malované almary. Námátl mlýnek a oknem ven. Jak si chtěl nadejít sadem, vrátka vrzla a probudila koubu. Ten popad dvojku a za zlodějem. Ale koubová se mu postavila do cesty. Tak to ne. Zlí lidé nám ukradli mlýnek, povídáš. A co když tě zlí lidé zabijou? Co já? Co děti? Nemáme dost? Nevede se nám dobře? Ženská vidí někdy dál než mužský, to se musí nechat. Kouba pověsil flintu na zeď, zavřel okno, almaru a povídá dobrou noc a šel spát. To už Marek uháněl daleko za vesnici a nezastavil se, až dojel k moři do přístavu. Dal se najmout na loď jako námořník a naplánoval si, že někde daleko za mořem mu mlýnek namele bohatství. Nejeli ani den a noc a přišel oběd. Nachytali ryby, uvařili a jedli. Marek sousto v ústech převrací, povídá, ne, je to neslané. Nemáte sůl? Kde pak sůl, povídá kapitán. Sůl, to je hrozně drahá věc, tu nemám. Drahá, říkáte, ha? No já vám lacino prodám. Marek vybalí mlýnek a velí, mel sůl. A mlýnek mele. A teď to začalo jako tenkrát s tou krupicovou kaší. Mlýnek mlel a mlel a mlel a mlel a sůl se hřine z kajuty do podpalubí a stoupá nahoru a už je na palubě. Ukrad sice Marek mlýnek bratrovi, ale jak jej zastavit, to zase nevěděl. Když už loď se nakláněla natolik, že každý námořník věděl, že se musí potopit, spustili záchranné čluny. A jak to má být, kapitán čekal poslední, až všechno nasedne, a čekal i na Marka, až nasedne do člunu. Ale v tom kapitánovi před nosem zabafala fajfka, udělal se obláček kouře z laciného tabáku a někdo povídá, toho neberte, toho je čert čertu dlužen. No, kapitánovi sice bylo divné, že fajfka sama bafá a sama mluví, ale to víte, když se potápí loď, to je fofr. To je fofr, to se lecos přehlédne. A tak poslech fajfku a Marka nevzali. Potopil se i z lodí, i s mlýnkem. Co se stalo s Markem dál, nevím. Ale mlýnek mele sůl dál a mele a nikdo ho neumí zastavit. Jen Kouba. A ten o tom neví. A na zlého bratra si vzpomene málo kdy. A dokud ten mlýnek bude mlít, bude moře vždycky slané.

0: Jojo, každý jsme nějaký, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každý jsme nějaký, ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek. Byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned támhle za sklárnou a měl syna Františka. Právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičeli jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslech. No zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov. Proč tak dlouho nemluvil? Proč si neřekl, že umíš mluvit? Nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co?
1: Jo.
0: Moc to ale nenamluví. Je uzavřený, ale jinak hodnej kluk, učinlivý. Sílu má jak bejk, ale mám s ním starost. Neumí se bát.
1: Jak to?
0: Neumí se bát čeho? No je to snad málo na světě na bání. Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla, ale co vás nemá? To ne. On se vůbec nebojí, on neví. On neví, co je strach. Pořád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
1: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát.
0: To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí.
1: No.
0: A Franta se nebojí. Neumí se bát.
1: A zkusil jste ho vystrašit?
0: No, předloni. Švagr, já mám švagra. A on je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá, táto, co je to tady za rámus? A čet dál, to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl, budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den.
1: Právě, že? Protože to každý úterek straší.
0: Zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, Sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a Hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat?
1: Takhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne.
0: A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady nesivěl zbytečně?
1: Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů.
0: Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamenu. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu, a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava, a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, které mu smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je dozady a přitom si zpívá: v úterý den zavírací, úmrlcí na rekreací, píjou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj, flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci, bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři, při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách, někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantova s tím upípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, prtíra, bůra, prvíra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lemtali z piva, které natáčela neúnavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahno jako rahno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamenu. A zasedli další, a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bás ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí zpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantua na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litry jim olepky tříštil, i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom steku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika lety, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František Nebojsa se bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.
2: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
3: Já jsem tady. Dobrý den. Dobrý večer. Jsem tady.
4: To mě těší, Jirinko, ale když máte trochu zpoždění. No. Pojďte někam, vás tady posadím.
3: No moment, jak to posadit? Já jsem si myslela, že napřed, já jsem taky proto přišla, že jak si my dva.
4: My dva co?
3: Tady, no. Jako, že budeme zpívat.
4: Zpívat?
3: Spolu.
4: To je novinka.
3: Tady, no ona to novinka není, ona je to starší věc, ale je to pořád hezký. Jmenuje se to Zvonky štěstí. Já jsem se to naučila. No. Protože s tamto už to zpívat nemůžete, že jo? To nejde, to je nesmysl, ta už vám z toho vyrostla. No. Takže kdybyste dal kapele pokyn a že jsme začali.
4: Jiřinko, to není jen tak zpívat duet. Takovou věc si musíme přece předem spolu trochu připravit.
3: Jo, vy si to musíte...
4: Vy zkusit si to nějak...
3: No zkusit. Vy si to s každou zkusíte napsat.
4: Vy jste mě nerozuměla. Já jsem myslel prostě, že dva hlasy, i když kvalitní,
3: ano.
4: Nemusí zrovna k sobě pasovat. Je potřeba najít správnou tóninu, ideální polohu.
3: Polohu? No tak já jsem teda spíš zvyklá zpívat ve stoje, ale no jestli teda chcete, tak to já kvůli vám No ale tady před lidma, že to...
4: No Jiřinko, já bych vám taky rád ještě připomněl, že vynikající herečka ještě zdaleka nemusí být vynikající zpěvačkou.
3: No ale jsou takový, že jo? No. Já bych strašně ráda, tak kdybyste dal ten pokyn.
4: Tak dobře, tak já, že jste to vy, já udělám naposled výjimku. Tak Rudolfe, začni, prosím.

0: Jiřinko. Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to chuj pěkný. Ale já proto skáknu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
2: Slečna. To...
1: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano. Tak se... Slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
1: ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas no, taky
1: dát. No, se uklidněte,
2: dobře,
1: uklidněte
2: to
1: se.
2: To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už takhle.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha.
2: Že bych... Jo, jako
1: ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte. Ano.
3: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
1: Přišlo, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí,
1: to
2: stačí. Jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale nevím, ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, tak my si zvykneme.
3: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hej, utekuše, hej.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
1: No prosím.
2: A nyní
3: vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Happy.

0: kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno, teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, ano. Pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne. Teda jako skáruje mezi náma, tak nám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak. No. Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Kopte, kopte, kopte, paní, to, co chcete. Když nechcete odprýst, jděte pro pány, mám přijímat šandy.
3: Planety, vašnosti, planety, planety, věřte mé planety, čeká vás dědictví, postrýci, potetě.
2: Musíte uplacírovat zrovna vedle mě, nechtěl byste jí strašit někam jinam.
3: Ale chtěl, paní mamunko, na mou duši chtěl, ale nemůžu.
2: No a to bych ráda viděla, proč?
3: No protože já jsem přivázaný k vám špagátem svý touhy, jako kozel ke ševeřce.

0: se, představ si, že jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
1: Pro boha, co zase?
0: Ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku s tropou.
1: To je hodně hezky. No,
0: já si myslím taky, že je to hodně hezky, vej.
1: No, proč nejde na to sama čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
0: Ona říkala, že nemá čas.
1: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
0: Pane, já nám chtěla udělat radost.
1: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
0: Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lístky vrátím.
1: No a kdy to je?
0: No, ona říkala ve 8. Ve 8.
1: No tak to mám radost. Teď je čtvrt na 7. Než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase s tropem já.
0: Celičku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
1: Jo, moment, počkej, ještě jsme nejedli.
0: Ale večeře mám taky hotovo.
1: No dobře, ale taky se musím oholit.
0: No tak ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, kdyby jsi se snad ani neoholil,
1: no, no. Kdybych tě neměl, tak bych se neoholil vůbec. No, takhle člověk neví náhodou. V divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
0: No, no to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
1: No.
0: Já se s tebe zbláznu.
1: Co?
0: Namáčíš tu štětku do polivky.
1: Ježiši, když jste tak zbláznit, bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
0: Dobrý vývar to byl. No. To už nikdo nemůže jíst.
1: No. Víš co? Nalvídni to. Nabídí to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
0: Ty jsi zase dneska vtipnej, ty jsi vtipnej. Ale máš dva busty a jes.
1: No. No to je celá večeře.
0: Ne, tady máš ještě hostici a dělej.
1: A co bude jíst kluk? Prosím tě, až se vrátí.
0: Na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě.
1: Tak já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý.
0: No a co mám asi tak dělat, no?
1: Přišívat knoflíčky a ne trajdat každý den po divadle.
0: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co?
1: Jo, z hladu.
0: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
1: Já, Ježi Kristo!
0: Je to možný? Je to možný, že ty takhle dodneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
1: Já jsem si pogriloval celou ruku.
0: A proč jsou tady dvě dírky?
1: No.
0: A tak proč si tam nedáš ty briljantový knoflíčky?
1: Briljantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briljant, který stojí 6,30.
0: 24,50. Herkate, mám si vzít ty černý šaty? Ty se sem měla poslední, jak jsi
1: byl. Jo.
0: Ty hnědý.
1: No, klidně.
0: A nebo tyhle ty, co? Ne, počkej, tyhle ty, hele. Tady, takhle.
1: No. No, ty jsou prima. Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala? Že jsi to tak zdrclo.
0: Co?
1: No tohle, ta košile.
0: Ty máš klukovu košili na sobě.
1: No tak proč mi ji dáváš?
0: Já ti ji nedávám.
1: Ježiši Kriste,
0: ty jsi si ji vzal.
1: Zatracená. Kultura, já se divím, že to nezrušil.
0: Jiný chodí,

0: No jo, nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové.
1: Zapni mi to.
0: No já to zapnu. Počkej,
1: nehej. Já čekám, podívám. Zeleně mám. No. Já jsem si tě kdy brala.
0: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
1: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrtá osu. Ježiši. Na to já mám tak.
0: No podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
1: Kariku, pozor. Sedni si. Teď máme klid.
0: Kariku,
1: je pár hodin.
0: Podívej
1: se,
0: tam se
1: prášek.
0: Prášek?
1: No jo, to já nevím, ale na něco to bude. Už to vyrábějí.
0: A pozor. Jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
1: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
0: No, co?
1: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
0: Tak dost, jo? No. Do fabrikace a jde se, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snademe koukat do divadla, ne?
1: Ano.
0: Podívej se. Pojď sebou.
1: Já jsem.
0: Je skoro.
1: Jo, ano.
0: Osmí, rozumíš?
1: Hej, počkej.
0: Tak ať to stihneme aspoň. Od přestávky.
1: Kariku, podívej se, já jsem hotová. Vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
0: No, jsem ti říkal. Jsem ti říkal, že jsi asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
1: Já nevím, že ti jdou napřed.
0: Jo, aha, taky se mi zdá.
1: No,
0: já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co? To tedy v žádném případě, miláčku.
1: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš, jo? Legrý máš?
0: Jo, mám.
1: Tohle peníze máš?
0: No samozřejmě.
1: Lístky máš?
0: No lístky, ty máš přece ty.
1: Jak to já?
0: Lístě.
1: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
0: No to bych je...
1: Do ruky?
0: No to bych je v té ruce musel mít.
1: Tak si jsi z ty ruky dát někam jinam.
0: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
1: To nepotřebuju dělat.
0: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
1: nic,
0: jsem děl?
1: Jsem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
0: Půl osmi a pět minut.
1: No. No tak co blázním, ono je to po osm, ale opravdu.
0: Jo,
1: no
0: tak vidíš.
1: Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
0: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
1: Proč?
0: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!

0: Osladil jste si kávu, pane Bucela? Ano, děkuji. Já myslím, tuhle při kávě byť slyšeli takový rozkošnej vtip.
1: A jo, no. Opravdu
0: vám
1: výborný, pane
0: Bucela. Povědět, pane Bucela.
1: To se zasmějete,
0: to máš pravdu, Ježíšku. Ježíšku, prosím tebe, neklepej ten popel na ten kobel.
1: Ne, já si dávám pozor, miláčku. No,
0: tak ten vtip, pane Bucela. Jistý muž, turista, jo, zabloudí v Karpatech.
1: No, prostě v horách, Magdi, v horách.
0: To, jo, to je jedno, že jo, na tom nezáleží, jestli v Karpatech nebo
1: na Šumavě, nebo na Pradědu, prostě v horách.
0: Na tom, pane Bucela, opravdu nezáleží. Ale to výborný, ale, Ježíšku v Karpatech, víš?
1: No, dobře.
0: Tak zabloudí v Karpatech, jo, a jde tou nocí a najednou vidí světýlko. Tak si to namíří k němu a tam objeví chalupu, jo? A v té chalupě, pane Bucela, bydlí sedlák se svojí ženou, jako manželkou, jo?
1: No.
0: No, a ten sedlák je starý, jo? A ona je pěkná, mladá.
1: A pěkná.
0: A mladá. A pěkná.
1: No.
0: Říkala.
1: Já vím, to si říkala už, no.
0: A teď oba už leží v posteli, pane Bucela. Ne, ještě ne.
1: Ona manželka, promiň, Magdi, ona manželka neumí vyprávět moc vtipy. Já to povím sám, panu Bucelovi, jestli chceš, můžeš mě opravit nebo doplnit, Magdi, jo? Tak to jde turista takhle v Tatrách, pane Bucela, a... nebo v Karpatech, to je jedno, a najednou vidí světýlko, jo, a ty, počkej, ten vtip začíná úplně jinak, ty mě mailíš, Magdo, ten vtip, hele, pane Bucela, on je výborný, ale on začíná takhle, prostě je chalupa v Alpách, to je jedno, a tam žije sedlák se svou ženou, ta žena je mladá, on je starý, on je vošklivý, ona je hezká, jo?
0: A hezká,
1: a mladá.
0: Mladá.
1: No já teď nevím, kde jsem přestal, počkej.
0: Hezká.
1: Ty mě mailíš, Magdo. Jo, a oni tam takhle žijou, pane Bucela, v té kalupě. A nemají co jíst.
0: Jo.
1: Akorát mají hovězí konzervu, ale tu si šetří, aby jim vydržela do příštího trhu.
0: Jo.
1: A najednou na dveře buch, buch, buch.
0: Ale no, buch, buch, buch.
1: Buch, buch, buch.
0: No prostě, pane Bucela, zabuší na dveře. Buch,
1: ten turista buch, buch, buch, buch, buch, buch. No. Tak já říkám buch, buch, buch, je to veselý, ne? Co? No. A oni mu odevřou a on prosí o přístřešek, jo. A ten sedlák mu říká, že... má jenom jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: No, oba dva. To může být docela příjemný, ne, pane Bucela, co?
0: Já na tom nic příjemného nevidím. To já bych, pane Bucela, například nesnesla. Když si představím, že někdo třeba kope ze spaní, že jo, nebo chrápe, to já bych nesnesla.
1: Miláčku, tebe se to netýká.
0: Ale Ježíčku, ty jsi říkal, že to může být příjemný.
1: Nepřerušuj mě, prosím
0: tě. Já jenom na tom nic příjemného nevidím a neklepej ten popel zase na ten koperec.
1: No a teď najednou v síni stojí turista.
0: Popelník jako kráva, on se do toho nestraší.
1: Turista stojí v té síni, jo? No. Najednou je v té síni a celý promočený je ten turista. A teď, že by potřeboval usušit a přespat a ten sedlák mu říká, že má jenom tu jednu postel a že by mohl spát v té posteli s jeho ženou.
0: Nechcete trošičku kávy?
1: Ale no tak Magdo, prosím mě, jako kafičko, když jsem nejlepším, jo? No a že by mohl spát s jeho ženou v té posteli, nebo uprostřed?
0: Ne, Ježíčku, je to úplně jinak, ty... Pane Bucela, dejte. Ten turista má spát mezi sedlákem a jeho ženou právě vprostřed.
1: Jo, tak je to, hele. Je to jedno, pane Bucela, no tak...
0: No to není jedno, Ježíčku, jak to, že to... Na tom je ten vtip přece založený, že to není jedno, jak potom má tomu vtipu pan Bucela tady rozumět, pane Bucela, on to povím sama, helejte. Ten sedlák, jo, totiž ten turista, spí mezi tím sedlákem a jeho ženou. Prostřed a venku je bouřka.
1: Ale vůbec není bouřka, Magdo. Vůbec není žádná bouřka.
0: Vy jste promočenej.
1: No tak... třeba pršelo, no, ale vůbec není bouřka, oni spokojeně usnou, pane Bucela. A sotva usnou, tak ten sedlák se probudí a jde ven.
0: Opravdu jo? Nechcete kafičku?
1: Když zase s tím kafičkem a sotva je venku, tak Selka povídá.
0: Špatně.
1: Co špatně?
0: Špatně. Ona to řekne, až když jde ten sedlák ven po třetí vode. Vode totiž ven třikrát, pane Bucela, to se mi na to zdálo, co nejstěžně.
1: Totiž, pane Bucela, on ten sedlák, hele. On ten sedlák se jde totiž podívat po kozách, jo? Jestli se neutrhli, jo?
0: Ale to není pravda, on je venku dlouho, právě dlouho. Ne. A mezi tím řekne panu Bucela, ta žena tomu turistovi.
1: Ale nic mu neřekne, sedlák vejde.
0: Nevejde.
1: Vejde, jenomže za chvíli zase odejde, pak se jde podívat po kozách.
0: A tu furt těma kozama, trochu. A přitom zapomněl říct, pane Bucela, koukejte se mi. Zapomněl říct, že ten turista má děsnej hlad.
1: No dobře, to...
0: A oni mají jenom kousek sejra.
1: Ne, jakýho sejra?
0: Kozího.
1: Ale oni mají hovězí konzervu.
0: Ale tu si šetří do toho příštího trudy, to říkal.
1: No ale pak si šli prostě do postele a sotva je ten sedlák venku, tak ta Selka strčí do turisty takhle a povídá, poslyšte.
0: Ale ona vůbec neřekne poslyšte, ona řekne pane Bucela. Ona řekne, teď by byla příležitost.
1: Ona strká do turisty, Hergot, a říká, poslyšte, Magdo.
0: Ale vážně zkazíš každý vtip.
1: Já zkazím každý vtip, ty zkazíš každý vtip. Ta ženská povídá, pane Bucela.
0: Pane Bucela, já vám to dopadu, ty bys úplně zničil pointu.
1: Povídám, když jsem ten vtip začal vypravovat, tak ho dovypravuju.
0: Vidíš, jak si hloupej. Kdo ten vtip začal, já jsem ho, pane Bucela.
1: To je fuk, pane Bucela, ale já ho dopovím, protože ty ho stejně nedáš dohromady.
0: No a ty s tou svojí sklerózou, ty určitě.
1: Já povídám, že ho dokončím, tak ho dokončím. Jinak z toho chudák pan Bucela nebude mít požitek.
0: No, tebe posloucháte, pážiteček.
1: Magdo.
0: Slyšíte, pane Bucela? Magda. A takhle on, nervózní už je od jara, rozumíte?
1: No a čivinou asi, čivinou.
0: No tak to klidně řekni to.
1: To je neukázní do své lehkomyslnosti.
0: Dali to pozor, pane.
1: Tvoje nehospodárnost.
0: Komplexy, řekni.
1: Ano, já to řeknu, tvoje komplexy.
0: A víš, jak tomu tvoje matka říká špatná výchova.
1: Maminku nech stranu laskavě. Kdo vzal všecko zpátky od advokáta?
0: Ne, pane Bucela, to se skončil a říkal, Magdičko, nerozvádějte se. Magdičko, to je.
2: Tomu turistovi říct?
3: Z večera za šera, až bude tmat,

0: napsal novou povídku, on si jistě rád vydělá. Tak, no, a v týže by byla tato věta. Já vám to pak dám, nemusíte si to psát. Stál ve dveřích, divže došách na kliku, malý ale přitroublý, někoho mi připomínal, nejspíš toho kreténa Alberta Otto Melička z Vinohrad.
1: No tak, pane inženýre, jak to držíte ten vysavač? To vypadá jako když venčíte jezevčíka. Takhle to pěkně uchopte, hezky fest, ale s citem. No ale ne zase tak nízko, pane inženýre, to byste byl za chvíli utáhný jak česáč melounů. No. Tak co, pane Pavlásek, jak vám jdou ty knedlíky, no? No, to víte, pane Pavlásek, ženíte se už po třetí, tak ať vám to konečně klape. No, hezky pěkně těsto, ručičku sem, hezky pěkně těsto vypracovat, aby se nechytalo vařečky. Nebo to zase budou minometní náboje jako poslední, no. Pane Pavlásku, nedá se nic dělat, český stůl se bez knedlíků neobejde. Jestli ta vaše nová není z Havaje, tak se budete muset naučit i chlupatý. No, dobře, dobře, pane inženýre, no vidíte, jak vám to jde, to víte, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, no, až si trošičku vyladíte formu, tak já vám do toho pustím proud, no, tak pane Vokurka, jak vám jde to mytí okna, ukažte. No, pane Vokurka, samý kocour. Pane Vokurka, když není nadání, musí být alespoň trošku píle. Loni jsme tu měli nějakýho Váňu, strašně nehezkýho chlapa. No, co nehezkýho, vošklivýho. Ten byl tak vošklivý, že když šel do zoologické zahrady, tak musel mít dva lísky. Jeden, aby mohl dovnitř, a druhý, aby ho pustili ven. Váňa uměl mít sklo, no my jsme ho museli vždycky rychle umazat, aby nám lidi nechodili skrz. Ovšem, taky ten Váňa udělal party. Vyženil tři velký skleníky. No. A vy jste, pane Vokurka, naopak, no tak, naopak ne, no ale jste docela pohlednej člověk. No tak neplačte, no. Jste hezký člověk, že? Ale kdo to ocení, pane Vokurka, když vás nebude skrz to okno vidět? No, tak se uklidněte hezky a pracujte dál, pak mi to ukážete, no. Tak co, pane Kšanda, máte to dost nakropený? Ale no, pane Kšanda, vy žehlíte hedvábí a žehličku máte naštelovanou na lněný plátno. Ještě, že není zapnutá, jinak bychom tady vyhořeli, no. No a jak to stojíte? Pane Kšanda, no, co ten nápřah? No, to je žehlička, pane Kšanda, to je žehlička a ne hoblík, víte? Já vím, že vás to nebaví, no, ale dejte na mě, pane Kšanda, jakmile se oženíte, budete pořád muset něco žehlit. No, pracujte dál, no. Institut předmanželské výchovy, u telefonu instruktorka Brávková. Tak bohužel máme zcela plno. Jedině snad v příštím běhu, ano. No to chápu. Tak váš nastávající neumí přišít knoflik, no to, víte co, pošlete ho sem příští měsíc, ano. No zatím ať se učí navlékat nit, ano. Naschledanou, ano. Tak co je? Co je, pánové? Hodina ještě neskončila. Se mi zdá, že to všichni berete na lehkou váhu. Podívejte se, vaše nevěsty řídí tramvaje, vedou podniky, učí, léčí, projektujou, programujou, budou chodit domů s hlavou plnou starostí a nedopsaných referátů a budou čekat co? Pohodu, pořádek, klid a večeři na stole. Myslíte, že vám budou štupovat ponožky? Nejen, že to v životě nedělali, ale budou žasnout, jak to, že vás to tatínek nenaučil. Ale zase, pane inženýre, zase špatně. Přece ten kartáč musí takhle přilnout ke koberci, jinak to není na nic, hezky takhle.
0: Vy jste báječná žena, paní instruktorko, takový už se dneska nerodí. Vy umíte vařit,
1: no to je
0: šít,
1: ano.
0: Žehlit košile, no. Leštit nábytek. Vy umíte všecko? Já jsem se do vás zamiloval jako student. Čert, vem tu moji filozofku. Já si jdem u vás.
1: Pane inženýre.
0: Drahá, neříkejte to.
1: Pane inženýre, vstaňte. Vstaňte, tedy vaše nabídka mi samozřejmě lichotí, že? No ale já už jsem přece jenom nějaký ten pátek vdaná, víte? A ten můj s prominutím je zrovna takový dřevo, jako jste vy. No, podívejte se na něj, no. Už po třetí opakuje. A ještě se ani nenaučil mít podlahu.

0: Dobré odpoledne.
1: Taky.
0: Malujete, koukám, co? No, obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale vy jste mě upravenou, ale to ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu. Víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Potěšení, víte, no, bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejové barvy nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda to taky není ono, víte, to vypadá jako špenátovej nákyp. No, my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty brbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strejda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naší Bláže. Víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naší, tak byste nemaloval do nižší školice, ale naší Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ale naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
1: Já vás škrtím, milostivá paní.
0: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl
2: Otela? Kurníka. Víme, že zde v nejbližší chvíli... Víme, že zde v nejbližší chvíli zastihneme účetního Karla Vrábla, který se stal v celé čtvrti populární postavou. Udržuje si totiž kondici pravidelným běháním. Ano, už ho vidím, prosím, už se blížím. Je to on. Ano. Dobrý den. Soudruhu Vráble, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já jsem z Československé televize, prosím, mohl byste mi zodpovědět pár otázek?
3: Ale jo, co by ne?
2: No a nemohli bychom se na to zastavit?
3: Jo.
2: Jo, tak děkuji.
3: Ale já, mě už bude 55, abych se potřeba opřít.
2: No tak, opřete se klidně o tuto zeď.
3: Já nevím, tenhle barák ještě není skolaudovaný. No. Já bych se opřel trošku o vás, vy vypadáte skolaudovaná. No. Tak o co jde?
2: Ráda bych, kdybyste nám něco řekl o vašem režimu.
3: Z který televize jste říkal, že jste?
2: Režim od rána do večera. Kdy například vstáváte?
3: Takhle můj denní režim.
2: Denní, samozřejmě.
3: Tak kdy vstávám?
2: Ano.
3: No tak já vstávám většinou ráno.
2: Ano.
3: Vstanu.
2: Ano.
3: Pomeju se studenou vodou.
2: Ano. Otužujete se, že?
3: Teplá neteče, opravujou nám kotel.
2: A potom...
3: Potom prej nám zase poteče.
2: Myslím, potom omytí patrně cvičíte, že?
3: Na co, já na nic nehraju. Já prostě, jak vstanu, pomeju se, jo, tak do tepláku a hajdi ven, teďko, co mám dovolenou, běhám denně.
2: Aha, rozumím, jen tak.
3: Jen tak běžím 2 kilometry do nejbližší samoobsluhy. Tam...
2: Prosím.
3: Tam nakoupím housky a mlíko a běžím zase domů.
2: Ano, a uděláte si snídaní?
3: Ne, oběd.
2: Oběd?
3: Oběd, oni housky vozej až po 11.
2: No, po obědě?
3: No tak po obědě běžím. To běžím ano. Buď k dceři do Motola, ano. Nebo za synem do Radlic.
2: Ano.
3: Syn potřebuje z pravidla peníze, dcera potřebuje volídat kulky, ona má 2 takový rošťáky nevycválaný, tak s nima hodinku cválám. No,
2: a nechtěli by vaše děti, abyste bydleli s nimi?
3: Jo, to by chtěli, to by chtěli že? Obě.
2: No.
3: Jenomže dcera by chtěla, abych bydlel u syna, a syn zase, abych bydlel u dcery.
2: Takže vy vlastně žijete sám.
3: Jo, já jako hůl v plotě. Ještě před časem jsme takhle běhávali s manželkou, jenže ona byla rychlejší než já, tak mi jednou takhle ve čtvrtek odpoledne utekla, ale neptejte se, kam s tím už bylo takových nepříjemností.
2: No, tak se raději vrátíme k vaší životosprávě. No, co například večeříte?
3: No tak, večeřím nejradši teda pořád. Ale tak 6x, 7x týdně, chleba, jo. A na to jihočeský zrající a 0,5 litr kefíru.
2: A potom?
3: No potom běhám, to se rozumí.
2: To vám docela věřím. Ale řekněte mi, to běhání vám opravdu pomáhá?
3: No já věřím, soudružko, že mě pomůže.
2: Ano.
3: Podívejte, když jsem začal s tím joggingem, jo?
2: Ano, ano.
3: Tak mě akorát občas píchlo tadyhle.
2: No, a teď
3: no,
2: už?
3: A teď už mám astma jako hrom a klouby mám nad ranc, jo, a křečový žíly. Ale já musím, já už budu muset běžet, já si musím zvyšovat dávky a musím trénovat. Já si totiž, abyste rozuměla, chci na podzim vyběhat...
2: Aha, já vím, nominaci, že?
3: Ne, invalidní důchod. Naschledanou.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po čem jsou ty růže, matko?
1: Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj.
0: Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte.
1: Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky.
0: Ale...
1: Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle celý den na tom luftu? Herdech, ale vy jste někomu... Strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No, já nevím, tak dejme... No,
1: já nevím, že... Ale lichej počet, já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet.
0: Já vím.
1: 3 za 15, nebo no, tak
0: já
1: bych 5
0: si,
1: kousků
0: já bych
1: za 25.
0: No, 5 za 25.
1: Je, víte, ale opravdu někomu strašně podobnej.
0: Ale, ne, to...
1: ale jo...
0: Ne, to nejsem.
1: Já už vím! Vy jste děsně podobnej tomu, no, jako... Takhle, Dvořákovi, no jo, jak jste čas s tou Bohdalovou v televizi.
0: Ne, to já.
1: Jo.
0: To ne.
1: Jo. Jasně. Pane, já špatně vidím, ale vidím.
0: Ne, já.
1: Vidím, jak když jste mu dvoka vypadl.
0: Ne, já mu nejsem jo. podobnej.
1: Je, jo.
0: Ne, nejsem, to jsem já, paní, to jsem já.
1: Pro pána krále.
0: To jsem já, ne.
1: Tak to jste vy,
0: no,
1: ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás jako vodně kutá. No, se promiňte, že jsem vás hned určitostí nepoznala. Že, ale kdo by to byl řekl, že přijdete pro růžičky zrovna ke mně. Je, a my jsou nakonec pro Jizinku.
0: Ne, ty jsou pro manželku.
1: My se vám víc... Vždycky celá rodina tak nasmějeme, teda hlavně, když vás Bohdalka umeje.
0: Na ženskou to víte si...
1: Nic vedli, mistře, víte, na ženskou žádnej chlap nestačí, že my vás máme rádi, celá rodina. Už i malej fanouš, no, jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na nočníku.
0: Prosím.
1: Jo.
0: Fanouš.
1: Landa. Panoušek,
0: to víte, děti.
1: Panoušek, no.
0: Na ručníku, to je
1: jo,
0: ne. A kolik je
1: vůbec? Je 14. Je. To povídám. Myslím, já jsem z toho celá zbagořená. To je jenom z té radosti, že vás vidím živý. No. Tohle až já budu povídat Milče, víte, to je švagrová, víte. My dvě si vždycky říkáme, tyhle dva psi by měli být v té televizi častěji.
0: No, je...
1: Každý den ty umějí pobavit.
0: No, tak ono to nejde.
1: No, já vím, že to dá fušku.
0: No, právě,
1: něco
0: je...
1: jako vyšpekulovat.
0: No, to je
1: přitom jako...
0: Je to
1: no, my jsme vám vděční,
0: no,
1: mistře. My jsme vám vděční. My bychom pro vás, mistře, tak jak to říkám, jak to jsem, my bychom pro vás první, poslední.
0: Tak
1: já vás asi zdržuju,
0: no, ne, no, tak už
1: no,
0: bych,
1: no, no tak jak... já, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No, tak já bych
1: řekl... Víte co? Já vám je svážu všechny a je to,
0: ale no,
1: no
0: tak
1: jo.
0: To...
1: A je
0: pardon,
1: to...
0: a po čem jste říkala, paní, že jsou?
1: Po 9 korunkách.

0: ještě to trochu přilákneme, počkej. Holčička bude hlavička jako kulička.
1: Cibulička.
0: Že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před 3 lety?
2: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako by si byla před důchodem.
1: Vidím, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš? Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
1: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pás.
0: Ale no prosím, tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím jít.
1: Ne, ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
0: On je myslivec?
1: Ne, myslivec, dobrák od kosti, ale...
0: Aha, tak řezní.
1: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
0: Jo, takhle,
1: víš, ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucnici.
0: Ale nepovím, to nemyslíš,
1: že se to všechno kolem rozvádí a sama nevěra, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě... To nechtěla mi slyšet.
0: Co?
1: Dvakrát týdně drží v kyně za ručičku, takhle, že jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
2: Ale podívej se, z toho si nic neděli, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu. Mm.
0: Ale aby jsou na žrádlo.
2: No samozřejmě, pojď se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou.
0: Ještě to všechno falešné.
1: Je pálka. Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby žraločí ploutve předkládala, tak ho neuctím.
2: Počkej, počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
1: Ale...
2: Ne, no prej, i takový mužský existují.
1: Tati.
2: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou.
1: A ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce.
2: Sedne,
1: se stuhne.
2: Stuhne?
1: No.
2: Není on mrtvej? Zkus do ní vrazit dřebny. Ne, počkej, ale vážně, podívej se.
1: No.
2: Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
1: No,
2: no to už jen do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že? Počkej, jestli on nemá komplexy. To může všechno být věc komplexu.
1: A víš, že máš možná pravdu.
2: No jistě.
1: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. A ty to umíš tak hezky vysvětlit.
2: Nám jako...
1: No, jako
2: no jistě, já ti ho zpracuji jako těsto na štrůdle, ten si jenom potáhne, rozumí. No to skočí rovnýma náma, holka.
0: Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a pojď to domluvím.
2: No, no, a tohle to...
0: Vyrovnáme to až potom na jedno.
2: To nespěcháme.
1: No, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik to říkala?
3: 7.
2: Je to možný?
1: 7?
2: Jo, a na všech. Za sebe 7. Ha, a Fanda nikde.
0: Pochopitelně. On je výročí svatby.
4: Paní, to se uklidní, aby byl překvapený. Čepelko, se nemusí zouvat, pan to pojí, jeho slava u nás se musí, může, co je zase s tebou?
5: No, nic.
4: No, už jen ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď mi to dělat. Uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smoku, to nevidíš na kok, my jsme si, víc, spekli 2 baráky s hospodou. Dva baráky. No.
0: Dýchni na mě.
4: No, tady budu jichat ten smok, já ti budu usilat pozdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska neseženě žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. Pando. A sedni si, Pando, a ty dávej něco na svoj maličko
6: s Lucínkou.
2: Jestli byste neskáněli nějaký kočičky.
4: To vůbec ne, to je zajímavý, já ztrácím rovnou mám.
2: To nevadí, Pando, hačni si, hačni.
4: Benoušku, sedni si, naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění, už to mohlo být maminko na stole. Benoušku, Benoušku, prošlo to dobře. Tak, kuk, děti, tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho snědku.
6: To byl hořčák, ten grad.
4: Ano, dovolte, aby ho pozvedl na vaše šťastné 3leté manželství. Tak, Lucinko, Manoušku,
6: ale tohle to ex, ať to zaučí, maminko.
7: To já nemůžu, abych se opila.
2: Venou, hej, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
6: Venoušku, moc děkujeme.
2: Tehdy jsi nám odsvědčil tu naši svatbu a my jsme ti za ní, Vendo, oba. Oba.
6: Děkuji.
2: Nesmírně, viď, Vendo?
6: No za tu svatbu, vděčný. No,
2: no, no, no tak, už jsem to nepovědět, ne?
6: Sedneme si, budeme mít přečo vyříkliš dole.
4: No. Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo?
1: No.
4: Mně už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
1: No. Jak to myslíš?
4: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
1: Je ten první ten rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanda by mě býval nejradši samou láskou. Ham, ham, smět,
4: víc. Ham, ham, to nebylo láskou, to bylo hledem, Miláčku.
1: No tak on. Fanda dělá vždycky takový vtipy. No,
4: jo.
1: No ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne? Nech toho.
4: Co? No.
1: Vyhládneš, viď?
4: Oh, to jo, to vyhládneš samozřejmě, no, že
1: já jsem teda, že by si taky nějaký krabíček nebo něco. To, já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom jsem lbávu. No, falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to Fanda, víš,
4: za to já, no.
1: Ten neuměl vůbec nic.
4: Ne, já neuměl vůbec nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do posílky snídaně. Tohle to, šunčičku, vočka, okurky vláků, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
1: No to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozcvičku, ale já, Vendo, já poskakovala celý dny.
4: To je pravda. To má pravdu. Ona poskakovala, růžový župánek, pantoflíčky, bambulky na pantoflíčkách. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost, to se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
1: Motýly taky jenom lítaj, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
4: Ano, to je pravda, každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
1: Co tak křičíš, co je Vendovi, do toho Venušku papáte, proč nepapáš? To je jenom tak. Děláme,
5: víš,
1: takhle.
5: Ale víš, Lučinku, nějak mě to všechno přišlo líto.
4: Tak nejest to líto.
5: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
4: Kdo?
5: A já, chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kušku a hraju ferbla a představte si, že švindluje, i když jde jenom o sírky.
1: Vendo, nikdy není pozdě. Udělí to jako my, víš, božince.
4: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozvíst, ale...
1: Ty ne. Von vožen se.
4: Von vožer se, no.
1: Ale vožen se!
5: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje pořád říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holce jí do vdávání nechce.
1: To nevadí, hele, ty musíš přivíst k nám. Víš, až tady na ní u nás dýchne.
4: Až tady u nás na ní dejchnem.
1: No, ty ne.
4: Proč?
1: Vyšla k zemi.
4: Ale prosím, že jsem plný smogu.
1: Já dělám takový legrace, víš. Až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
5: A víš, že máš pravdu? Luci?
1: No.
5: To je jako by jí vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
1: Ty
5: na mozuši. To musí být
4: vlastně nepíšící básně.
5: Ne,
4: růžemi.
5: Ne, ta moje kočička, to musí být vaše štěstí.
1: No.
5: Na
1: mozuši.
5: Podívejte se, já bych je... Je, počkej, Lucí.
1: No.
5: Já bych si zavolal.
1: Já bych ti to tady
5: dělal. Děkuji, Lucínku.
4: Zavolej si.
1: Se vůbec ptáš.
4: Až uvidíte naše štěstí, že byste na dáma dělali takový výhlídkový lety. Jak se na to hrne, když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
5: Haló, tady Venda. Nejenda, Venda. Venda, kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě, pěkně.
4: To má zkuskyně nezakomínat.
5: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak pa, kočičko, pa.
1: Je to dobrý?
4: No tak konečně, budeš za kočičko.
5: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
1: Ano.
5: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
4: Jsi strašně roztomilý.
1: No.
5: Jenže já už budu muset...
1: Já bych ti navěla ještě...
5: Já už budu muset skutečně jít.
1: Jen si vem, Vendo, jen si...
5: Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím. Tak. Já bych si to... Děkuji mnohokrát. Tak, fanoušku, měj se moc dobře. Nazdar, shledanou. A Lucinko, Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči to vaše štěstí. Tu lásku. Tak, pa.
4: Vůbec si myslím, jak podíle hřebi, že neúpad si.
1: Ty se budeš číst?
4: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
1: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor.
4: Cowboy James Lowe.
1: Panos.
8: prosí.
4: Já jsem tě jednou pro vždycky prosil, Lucinko, aby tohleto jsi mě už nikdy nedělala.
8: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani...
4: Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
9: Milušku, tohle jsi měl vždycky rád.
4: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný hratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima.
8: To je fakt.
4: Já jsem inženýr.
8: Hratlík nejseš. Ty seš spíš... Reforma na pneumatiky.
10: Pando, mě to jen tak ulítlo. Pando.
4: Pane Cowboy Zíku. James Lowe si připíjal pištol
8: a vyšel na raně. Pane Cíku, pojď sem, dej mi to kolce, můj javinko, šamle, dáš mi sem to javinko a vám mi vyhlasím.
4: Prosím, dej mě pokoj, Lucie, přece kvůli tomu, že máme výlocí, tak ty mě neudomí se javím tu, ty.
8: Sprosťáko.
4: Já jsem sprosťák, ty mě lámeš obratle, já jsem sprostej.
8: Já se ti na tvojí javinku
4: šišatou. No.
8: A stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
4: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala.
8: Jen se moc nehoď. Začne se ti tady dělat pleš. Tady vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosa znovu kliku ve dveři. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s planerem, posky bez ovce celý, ani vlásek tam vlastně mě se rozcvičí.
4: Hola, halo? To jsou bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
8: Víš, co je výborný?
4: Ano, mám tady takovou paní, který...
8: Trošku vodičky, vaničko.
4: Pane, co je, mám tady takovou paní, která... Jo, a strašně.
8: Já tě nenávidím. A budem špatně, pak já se opiju, a špatně nenávidím a opičím mi se špatně. Všechno vypiju.
4: Podívejte se, Červenková.
8: Venka.
4: Na Svobodna Červenková. Na tohle to pouští. Na celém světě. Na celém světě z vojny a mezi náma je konec. Že těmhle výročím, Hergot, nevyrábějí gumový knihy. Teď mě se to střelec skoro zložit.
8: Pando.
4: Doktor James Lowe si...
8: Pando, pošť. Nebudeme se už hádat.
4: Už jo.
8: Hele, panoušku, řekni si, co chceš. Tvoje holčička ti všechno udělá. Pojď, pojď, pane Zofino.
4: Holčičko, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
8: Pando.
4: Hele!
8: Panoušku. Hele, budeme si číst jako oba.
4: Prosím tě, říkám ti, dej mě pokoj a číst nemůžeš, přece detektivku od prostředka. Sedí si raz na mě, dej mě pokoj!
8: A budeme si číst časopis. Voba! Od začátku. Pojď, tady.
4: Dělám to jen kvůli tvý mamince, nebo co?
8: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
4: Od koho?
8: Od Kuželky.
4: Ty si půjčeš časopisy od toho zprostějáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
8: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
4: Kuželka totiž vůbec nečte, pač je negramot. Tak si už, prosím tě.
8: Fanoušek nám na Kuželku žádný.
4: Oh, co by měl na koho? Na Kuželku? Na fešáka vysmrdlýho. Vždy.
8: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
4: Jo, tak, bude to něco erotickýho. No tak, to Kuželka přeslabikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o nějaké šuňačínky, tak to Kuželka přeslabikuje. Vždy.
8: Líba, ne, počkej, tadyhle první je. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
4: Kde?
8: Zeměměřičů. Ano, no, 6 bodů, 2 body.
4: Volovina, ale proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
8: No tu tady nestojí, prosím tebe, tak. Dovolil bys si, abych v té partě pracovala, nebo ne?
4: Kdyby tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
8: Ne, ne, tak to máme. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak to je 0 bod. To je 0 bod.
4: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý
8: zákaný. No ne, to pro tebe není moc příznivý.
4: No, proto to není příznivý, mám 0 bodu, no tak prosím, co má. Pokračuj, dál, říkáš laškava.
8: No, prosím, 2.
1: Líbáte svoji... To je hezký.
6: No, pokračuj.
1: Líbáte svoji ženu rád? Ošukám, no. Počkej, dávaj pozor.
6: No, poslouchám.
1: Líbáte svoji ženu rád je, za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne 0 bodů. Co? To je hezký.
6: Co? Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Po 3 leté manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
1: Třeba to mám ráda.
6: Třeba... Je.
1: Co je?
6: Je. A moment. A co si od jak živa říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
1: No.
6: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělal dobře, kdyby tě líbá za uchem? Jak víš, že ti dělá dobře, když tě někdo líbá za uchem?
1: Já povídám třeba.
6: Říkajte třeba. Ty jsi říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
1: Já jsem řekla třeba.
6: A to takhle mlč.
1: Třeba za
6: uchem. Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma.
1: Ticho.
6: Tak si kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady má ten časopis, další se
1: zvládat. Já jsem si to vypučila, počem, tak já ti teď něco řeknu.
6: Pověst, buželka.
1: Facka. Šest bodů.
6: Yeah.
1: Jedna za ucho, třeba, to budeš mít rád, třeba. A to je dalších 6 bodů, že za 6 je 30 bodů mám.
6: Hrdej se na mě.
1: Já mám 30 bodů. Já tě zabiju. Já
6: tě zabiju. Rozpěsněnýho mufloně. Já tě zabiju. Já bych chtěl být tvé
1: foto.
6: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželi, tak tady tančíme. Že jsem šákanej, nekoukejte, my jsme prali.
1: My jsme prali. No.
6: Podívej, kdo přišel.
5: Tak to je Boženka.
1: Ježiš. Vendr.
6: Nazdále.
1: Božka. No. Tak to jsi si ta kočička?
5: Ano, to je kočička.
1: A ty jsi ten dobrák od kostí, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince? Dobrý, já potřebuji smekta, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
2: Co tě mi dosvědčí, co? Proč to bude toho tyranové? To bude toho...
5: Já mám...
2: Tyranové, který ve mně...
11: Božka, ty to znáš.
2: Ty mě znáš. Který ve mně 3 roky ubíjí veškerý ideály, to tady ještě rozumíš.
5: Já mám pocit, že jsme přišli nevhod.
1: Nevhod, ale vhod. Božka, pojď.
2: Ano, kam?
1: Já mám v kuchyni. Ulitou... Trašku Božele, a tam já ti vysvětlím, co jsou to mužky, žádný si do kvartíru neber. Já ti jedno řeknu, ono jezdí vůbec,
2: ono to ti nešmarec.

0: Dobrý večer, pane Plecitý.
1: Dobrý večer, ještě lepší, paní Žáčková.
0: A cože tady tak sedíte na kufru, co?
1: No, sedím tady na kufru, vám taky nic neujde, paní Žáčková.
0: A já vím, vaše paní není doma, víte, a vy jste si zapomněl klíče, co? Co? Jste byl asi na služební cestě, že jo? Víte? A nebyl, já to vím. Jsem vás viděla ráno v mlíkárně.
1: No.
0: Asi se chystáte, víte, ne, že bych vyzvídala, že, ale jedete někam, víte. Jedete asi, co? Někam.
1: Já vám to teda řeknu, paní Žáčková, stejně byste se to dověděla. Já jsem přišel normálně domů z práce, jako vždycky.
0: Jo.
1: A ten kufr stál tady před dveřma.
0: Aha, to jo. Takže to není váš kufr. Co?
1: To je můj kufr, je. Paní Žáčková, v tom kufru jsou moje věci.
0: To jo, a vaše paní?
1: Ta ne, ta je v bytě zariglovaná.
0: No, pane Plecitý, teda s dovolením, že se tak sedám. Jestli tomu dobře rozumím, tak ona vám s tím chce naznačit, co? Co, že jo?
1: To já nevím, paní Žáčková, možná, že mě tím chce něco naznačit, ale no, fakt je, že mě vyhodila.
0: No, že to bude možný, teda, pane Plecitý, takovýho poctivýho, slušného, pracovitýho člověka, no, to mi řeknete proč? To mi to řeknete.
1: Jestli to nebude ten nepřekonatelný odpor, paní Žáčková.
0: A je?
1: Ona měla v poslední době žena takový podivný, jako já bych řekl, vachrlatý poznámky.
0: Vachrdlatý, no. To chci být.
1: Já jsem se třeba tuhle ráno oholil, vždycky já jen tak z hlouposti povídám, že když se oholím, se cítím o 20 let mladší.
0: Jo.
1: A ona povídá, že bych se měl holit večer.
0: Co je jí do toho, kdy vy se holíte, že jo? Jestli vám v tom nebude nějaký chlap cizí, víte?
1: Tak ale on každý se holí ráno, že jo? Spravedla.
0: A jistě, a ona určitě někoho má, ta vaše přehotinka, víte? Zahejbá, prahne po volnosti. A pak, že nějaká spravedlnost.
1: Víte,
0: já jsem například volná. Jo. A vůbec mě to netěší, rozumíte?
1: Hejte,
0: nebuďte smutný, Františku, no, pojďte chvíli ke mně.
1: No to ano,
0: mám tam červený.
1: Ale to ne.
0: Hejte, mám tam flašku Mariši, nalíčíme na myši, nalíčíme na rejsky, budem zpívat korejsky. Já jsem Mařenka. Hejte, a jestli nemáte kam jít, tak klidně můžete jít ke mně bydlet. A ještě před rozvodem.
1: Ale
0: to já na řeči nedám. Mě můžou být lidi ukradnit. Klidně před rozvodem. Sakra rozvod. Ten vás bude stát teďko pěkný peníze, co?
1: To by mě vadilo nejméně, paní Mařenko Žáčková. To by mě... Já totiž, paní, nejsem žádný chudák, víte?
0: Ale děte.
1: Já mám sporožíro, o kterém moje žena neví. A na to mám hezkých pár tisíc, víte? A u bráchy mám skovaný takový zlatý věcičky, to byste koukala.
0: A to se ráda kouknu.
1: A navíc, paní Žáčková, navíc... To právě víte, to moje žena taky neví.
0: No.
1: Ještě jsem minulej týden utrh 3 druhý a 2/3 ve sporte.
0: Ale to je dobře, že...

0: Jmenuji se Anežka Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
1: Veselý. Ano. Předozvaný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
0: Ano, jako rukou.
1: Rukou. Takhle, jo?
0: Jmenuji se Anežka.
1: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
2: Jede.
1: Kvapka.
3: Učitelka poprvé.
0: Jmenuji se Anežka Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil
1: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? Ono by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
0: Nebo jako se žáky, že?
1: No, spíš diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
2: Jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po druhé.
0: Jmenuji se Anežka. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
1: Co se děje? Co je, Pepo?
4: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
1: No tak přepudrovat, jo, a hodně.
5: Už jo, zasnu, jo.
1: Nezasíne, jdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
4: Jo, dobrý.
1: Tak pozor. Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po třetí.
0: Jmenuji se Lídleška Anežka. Já vím, že se jmenuji Anežka Lídlová, učím 14.
1: Přeřeknout se může každej, že jo, co?
5: Ale že jo, to zasnu.
1: Nezasínej, vy tě jdeme okamžitovat. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo. Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po čtvrté.
0: Jmenuji se Anežka Lídlová již 14 let.
1: Jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera
4: jede.
1: Babka.
3: Učitelka po páté.
0: Jmenuji se Anežka. Již 9 let učím na zdejší 14-letce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína. S naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš...
1: Stop. Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
4: Ryžo! Mně dochází materiál.
1: Se vejde ti to cancůrek, prosím tě.
5: No jen, co zasílej.
1: Tak ho te zasílej. Jsem maniak s tím zasíláním porád. Když se Soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, Soudružko Lidlová, ty myslím, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
0: Ale on se tak jmenuje.
1: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
4: Kamera jede.
1: Babka.
3: Učitelka po šesté.
0: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. Tom nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
1: Stop!
4: Pro mě dobrý.
1: Bereme.

To bylo strachu, Soduško Lidlová. A nakonec se to zvládla perfektně. Je to bezprostřední, je to přirozený a je tam všecko.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4 FM.
1: Obírala mařená do šišek borůvky.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Do letošní národní soutěže vín přihlásili vinaři rekordních 2906 vzorků, tedy o 182 více než loni. Po regionálních nominačních kolech teď následuje celostátní hodnocení. Z něj vzejde šampion soutěže a také stovka nejlepších vín v zemi. Vybranou stovku pak budou moci lidé během příštích roku ochutnat v degustačním centru ve Valticích na Břeclavsku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, přes den 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
1: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.
2: Rádio Ich Cymbálka.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Město Valtice vás zve na Valtické vinobraní. Město Valtice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Valtic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Nemocnice Kyjov už 5. rokem pomáhá s včasným odhalením rakoviny plic. Screeningem tam dosud prošlo 440 rizikových pacientů a u 8 z nich lékaři nádor odhalili. Program je určen současným i bývalým kuřákům ve věku 55 až 74 let s dlouhodobou kuřáckou minulostí. Základem je šetrné nízkodávkové CT, které může zachytit změny ještě předtím, než se objeví první potíže.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, přes den 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
3: Nedakonice na Uherskohradišťsku nesouhlasí s plánovaným rozšířením těžby štěrkopísku. Firma Heidelberg Materials už podle starosty oslovuje vlastníky pozemků a snaží se část území vykoupit. Obci vadí hlavně to, že plánovaná těžba by se mohla přiblížit až zhruba na 100 metrů k obytným domům. Samotná těžba zatím povolená není a před případným zahájením musí záměr projít řadou posudků a schvalovacích řízení.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, přes den 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

je sladká. Já se zají napívají, už jí mám dost, už jí mám dost.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Město Valtice vás zve na Valtické vinobraní. Město Valtice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Valtic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
3: Hodonínská nemocnice chystá od začátku října další změny v provozu kvůli pokračující stavbě nového pavilonu urgentního příjmu. Odběrová místnost se přestěhuje do prvního patra budovy číslo 3 naproti dětské jipce. K CT, magnetické rezonanci, rentgenu nebo ultrazvuku se pacienti nově dostanou pouze koridorem od chirurgických ambulancí, a to přes hlavní vchod.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, přes den 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Do letošní národní soutěže vín přihlásili vinaři rekordních 2906 vzorků, tedy o 182 více než loni. Po regionálních nominačních kolech teď následuje celostátní hodnocení. Z něj vzejde šampion soutěže a také stovka nejlepších vín v zemi. Vybranou stovku pak budou moci lidé během příštího roku ochutnat v degustačním centru ve Valticích na Břeclavsku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, přes den 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Město Valtice vás zve na Valtické vinobraní. Město Valtice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Valtic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Nemocnice Kyjov už 5. rokem pomáhá s včasným odhalením rakoviny plic. Screeningem tam dosud prošlo 440 rizikových pacientů a u 8 z nich lékaři nádor odhalili. Program je určen současným i bývalým kuřákům ve věku 55 až 74 let s dlouhodobou kuřáckou minulostí. Základem je šetrné nízkodávkové CT, které může zachytit změny ještě předtím, než se objeví první potíže.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, přes den 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jich Cymbálka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
3: Nedakonice na Uherskohradišťsku nesouhlasí s plánovaným rozšířením těžby štěrkopísku. Firma Heidelberg Materials už podle starosty oslovuje vlastníky pozemků a snaží se část území vykoupit. Obci vadí hlavně to, že plánovaná těžba by se mohla přiblížit až zhruba na 100 metrů k obytným domům. Samotná těžba zatím povolená není a před případným zahájením musí záměr projít řadou posudků a schvalovacích řízení.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, přes den 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Město Valtice vás zve na Valtické vinobraní. Město Valtice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit

Wave.cz. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Veselska.
3: Parkovací systém Parkum funguje ve Veselí nad Moravou už 3. rokem. Řidiči díky němu mohou zaplatit parkovné jednoduše přes mobil bez hledání automatu nebo hotovosti. Nově systém zahrnuje také 107 běžných parkovacích míst na náměstí Míru a 10 míst v ulici Rybníček.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost, nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Břeclav za uplynulý rok ušetřila na energiích téměř 4 miliony. Pomohla jí úsporná opatření v 8 městských budovách, například letosvětlení, fotovoltaické panely nebo chytré řízení vytápění. Při současných cenách energií by podle města byla skutečná úspora téměř dvojnásobná. Při hodnocení se totiž vychází z cen roku 2019.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost, nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Váltic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

zpívejte, lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnická.
3: Zástupci ředitelství silnic a dálnic představili bzeneckým zastupitelům projekt pokračování dálnice D55 z Bzence přívozu směrem na Rohatec. Úsek se dotkne jen malé části katastru města, pro Bzenec je ale důležitý tím, že má odvést dopravu skončící dálnice dál mimo jeho území. Spolu s navazujícím úsekem ze Bzence do Bzence přívozu se s výstavbou počítá mezi lety 2028 až 2032.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost, nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: V Hustopečích na Břeclavsku se letos v říjnu pustí do opravy zhruba kilometrového chodníku podél Bratislavské ulice, tedy výpadovky směrem na Břeclav. Chodník je místy ve špatném stavu a někde úplně chybí. Opravy se budou týkat také přechodu pro chodce a vjezdů k nemovitostem. Práce začnou u křižovatky s Nádražní ulicí a skončí u Herbenovy ulice.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost, nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na

Valtické vinobraní CZ. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
3: Parkovací systém Parkum funguje ve Veselí nad Moravou už 3. rokem. Řidiči díky němu mohou zaplatit parkovné jednoduše přes mobil bez hledání automatu nebo hotovosti. Nově systém zahrnuje také 107 běžných parkovacích míst na náměstí Míru a 10 míst v ulici Rybníček.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost, nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Břeclav za uplynulý rok ušetřila na energiích téměř 4 miliony. Pomohla jí úsporná opatření v 8 městských budovách, například letosvětlení, fotovoltaické panely nebo chytré řízení vytápění. Při současných cenách energií by podle města byla skutečná úspora téměř dvojnásobná. Při hodnocení se totiž vychází z cen roku 2019.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost, nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: a ty lejší zas.
1: A ty moja najmilejší budeš taká zas.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Máma rád.
2: Lubí.
1: Máma rád. Nemáma rád. Máma rád.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Betlémské světlo. Kouknu ven a ono sněží. Nechám práce a s kladívkem v ruce a s hřebíkem v puse jdu k oknu naší chráněné dílny. Přitisknu čelo na studené sklo a dívám se na to jako blázen, protože jsem za rok úplně zapomněl, jaká je to podívaná ten první sníh. Všechno je samá špína, dvůr s kůlnama je od nás vydupaný, jak tam o přestávkách blbneme s míčem, nebo čáru tam taky hrajeme, a do toho ten sníh. Ale jako tak pozoruju, vím, že vlastně nepadá. Těm velkým slepeným vločkám se do toho marastu nechce, protože vidí, co se stalo s těma, co dopadli. Bylo po nich. A tak to padání všelijak zdržujou, krouží, jako ty bílé baletky, co dělali v televizi Labutě. Něco je zvedá zase nahoru, sláva, ještě neumřeme, a teprve, když už nemůžou, padnou na zem a už nejsou. To musím i právě tátovi. On řekne, ty máš, člověče, dobrý postřehy, kdo by to do tebe řekl? Mám rád, když mě táta chválí, to jsem šťastný jako blecha. Ale teď vidím, že na střeše kůlny už zůstávají vločky naživu. Tak budeme mít bílé Vánoce. Táta říká, že bílé Vánoce jsou ty pravé. Já už na Ježíška nevěřím. Věřil jsem do 15 let, protože jsem retardovaný. A my to máme všechno spožděné. Ježíšek není, Petře, řekl mi táta loni, ale Ježíš, to si pamatuj, ten je. Kdyby nebylo Ježíše, tak by naše utrpení bylo ještě větší. Táta říká, že nebýt Ježíše, on s mámou by ten kříž neunesli. Tak jsem si zapamatoval, že Ježíšek není a Ježíš je. Mám tátu rád, ale zlobím ho. Hlavně tím, že moc mluvím a ptám se pořád dokola. Kdybych mlčel, udělal bych líp. Já chci, ale nejde mi to. Petře, nekoukej do blba a pracuj, volá na mě náš mistr. A tak se musím vrátit od okna k ponku. My vyrábíme budky pro ptáky a taky krmítka. Budky už umím, ale krmítka to je věda. Hlavně střížka. Z budek mám jedničku a z krmítek trojku. Ale to jste neviděli, krmítko, co vyrobil Jindra. Mistr Bořek, Jindro, viděl jsi Mrazíka? Viděl. Tohle není krmítko, ale chaloupka na muří nožce. Ptáci se toho leknou, ale pro tu hnusnou babiznu by to bylo ideální bydlení. Celá naše chráněná dílna se tomu smála. Tomík přitom radostí mlátil kladívkem do svěráku, až lítaly jiskry. A Kája, který je ještě retardovanější než já, pořád opakoval, pro hnusnou babiznu na muří nožce. Jindra se nejdřív nesmál a vypadalo to, že se rozbrečí, ale pak se taky začal smát a byl rád, že nás svým krmítkem tak rozveselil. Nevím, kam náš mistr na ty vtipy chodí. Nám se to tak líbí, že ho kolikrát prosíme, ať to řekne ještě jednou, ale mistr říká, že opakovaný vtip už není vtip. Teď stojí u okna a taky pozoruje sníh. Chlapci, budky necháme na jaro, povídá zády k nám. Sníh ukryje ptactvu veškerou potravu a jestli bude o něco enormní zájem, budou to krmítka, lidi nám utrhají ruce. Kája chtěl vědět, proč přijdeme o ruce, ale mistr mu sebral nařezané díly na budku, dal mu na punk nákles krmítka a řekl mlč a kladivo drž na konci, nebo ti ty ruce urazím sám. Že se kladivo drží na konci, to vím dávno. Mistr říká, to je prostě zásada, chlapci. Jak vidím někoho, kdo nedrží kladívko na konci, tak vím, že to je řemeslník na baterky. Až budeme vyrábět baterky, tak si ho držte takhle blbě jako Kája. A to je taky vtip s těma baterkama, jenže Kája tomu nerozumí a myslí si, že jednou naše dílna bude vyrábět baterky. Stloukám krmítko a držím kladívko na konci, aby to mistr viděl. Táta na mě čeká venku. Na hlavě má svou praktickou kšeltovku a v ruce ošoupanou aktovku. Kšeltovka je praktická proto, že má chránítka na uši a ty chránítka jsou vevnitř a v zimě se vyklopí. Teď je má táta vyklopené, protože nastala zima. Chtěl bych taky praktickou čepici, povídám. A táta na to: nejdřív se pozdravíme, Petře. Ahoj, táto, řeknu. Nazdar, Petře, řekne táta a políbí mě. Chtěl bych taky praktickou čepici, řeknu. Nejdřív zajdeme k panu doktorovi, objednal jsem tě. Vezme mě táta za ruku, protože musíme přejít ulici a já bych mohl zase splašeně vletět před nějaké auto a to by bylo troubení a řidiči by se plácali do čela, co jsem to za blba. Pan doktor Mincíř mě oběma rukama vezme za ramena a řekne, že rostu jako z vody. Ano, řeknu já. Bereš ty prášky? Beru. Jsem u pana doktora Mincíře tak blízko, že slyším, jak mu píská v nose, ze které lezou ven černé chlupy. Máš svaly jako Herkules, řekne a rukama mi je osahává. Je vidět, že pracuješ. Pane doktore, vám smrdí z pusy, řeknu na to já. A to jsem asi neměl. Petře, okřikne mě táta. Ale pan doktor se usměje, couvne a řekne, nechte ho, asi je to pravda. Ano, je to pravda, lhát se nemá, řeknu já. No vidíte, to je ono, řekne táta. Takové věci on lidem říká na potkání. On prostě neví, co se sluší a co se nesluší. To patří k diagnoze. Jak je to s pomočováním, ptá se doktor. Moč už udrží, odpoví táta, a je to pravda. Když pan doktor psal něco do počítače, chtěl jsem mu vyprávět o tom sněhu, jak se mu nechtělo na zem, aby věděl, jaké mám postřehy, ale táta řekl, že pan doktor nemá čas a že si to povíme venku. Venku jsem znovu řekl, že bych chtěl tu praktickou čepici. Táta vzdychl a podíval se do peněženky, jestli má na čepici peníze, a šli jsme. Ale v obchodě praktickou čepici, jako má táta, neměli. Taková už se prý nevyrábí. Rozbrečel jsem se. Takovej velkej a bude plakat, řekla prodavačka a chtěla mi narazit na hlavu jinou, jenže já mám velkou hlavu. Tak jsme zkoušeli další čepice, všechny mi byly malé a tak mi nakonec táta koupil kulicha, který šel přetáhnout přes uši. Hned jsem si ho nechal na hlavě, protože se mi v zrcadle líbil. Vypadal jsem v něm jako sportovec. V autobuse mě táta vždycky nechala sedět u okna, abych mohl pozorovat krajinu. Krajina jsou různé továrny, ohrady a sklady. Chtěl by omyl, řekl jsem. Jaký omyl, podivil se táta. Všichni mají omyl a telefonujou si. Vidíš, jak zase mluvíš. Říkáš omyl a myslíš mobil. Mluv pořádně, řekl táta, poněvadž některý slova ze mě lezou zkažený. Jindra ho má, Radek ho má, počítám na prstech. Jindrův otec prodává auta, tak si to může dovolit. My na to nemáme. My máme na pevnou linku, řekne táta. Pevná linka je doma, řeknu. Ano, pevnou linku máš doma a můžeš si zavolat. Někomu, kdo má taky pevnou linku, protože když voláš z pevné linky na mobil, tak je to mnohem dražší, to doufám víš. To vím, no. Z mobilu bych volal na mobil, jenomže ho nemám, řeknu. A komu ty potřebuješ volat, prosím tě, řekne on. Jindrovi nebo Radkovi, těm nepotřebuješ volat, vidíš se s nima v dílně každý den. Co by si s nima povídal, zbytečnosti akorát? Jak se mají, co dělají? No, to jsou právě ty zbytečnosti, řekne táta. Tetě Květě bych zavolal. Teta Květa odhlásila pevnou linku, přestože jsem jí říkal, ať to nedělá. Udělala to a od té doby jsem s ní nemluvil, protože takový volání si nemůžu dovolit z mýho platu. Můj táta je hlavní skladník v továrně na perník a modlí se, aby o to místo nepřišel. Říká, že až začnou dělat perník Číňani, bude tak levnej, že naši továrnu zavřou. V tom případě budou všichni zaměstnanci na mydlení a můžou se jít akorát klouzat. V okně autobusu už nejsou továrny, ohrady a sklady, ale bílá pole a zasněžené lesíky. Napadá mě, že dneska by se to namydleným zaměstnancům na sněhu pěkně klouzalo. Připadá mi to jako dobrý postřeh a chci to říci tátovi, ale on mě předběhne. Z pevného telefonu můžeš volat teti Libuši a nezavoláš jí, jak je rok dlouhej. Protože teta Libuše je stará kruta, řeknu a táta na to. No, no, to se ti taky povedlo, že jsi to řekl. Ty jsi to o ní říkal. Ano, ale to neznamená, když já doma, rozumíš, doma mezi námi řeknu, že teta Libuše je stará kruta, že ty jí to při první příležitosti řekneš do očí. Jako malý dítě se chováš. To je stejný jako dneska u toho pana doktora, to ses taky vyznamenal. A zavři pusu, dýchej nosem. Zlobí se táta a myslí si jistě, že zapomenu na mobil a dám mu pokoj. A to je ale vedle jak ta jedle. Táta často říká, jsi vedle jak ta jedle. Teď je Květě bych zavolal, řeknu. Jednou bys jí zavolal a dost, já tě znám, řekne táta. Chci mu říct, že mobil stojí jenom korunu, ale táta se na mě přísně podívá, pak koukne oknem ven a potom zase na mě. A mě konečně trkne, co se stalo. Jedeme kolem kostela a já se zapomněl pokřižovat. Křižování se dělá tak, že jako chcete vzít do prstů špetku soli, ale místo toho si sáhnete na čelo, na prsa, na levý rameno a pak na pravý rameno. Když jsme se oba pokřižovali, řekl jsem, stojí jenom korunu, Jindra má omyl za korunu. Zase říkáš omyl místo mobil. Mluv pořádně. Když chceš, tak mluvíš dobře. Za korunu. To ty nepochopíš, jak to ty společnosti mobilní dělají. Když si draze zaplatíš všechny ty jejich služby, tak ti k tomu ten mobil dají za korunu, protože se jim to vyplatí. Jindra ho má za korunu, říkal to. Ale kolik jim jeho otec dal celkem, to už ti neřekl. Korunu, opakuju, a už se mi chce zase brečet. To je marná řeč s tebou. Když něco nemůžeš pochopit, tak mi musíš věřit. My nemáme na rozhazování a není v dohlednu, že to bude lepší. Já můžu mluvit o štěstí, že mám práci, ale na rozhazování nemám. To mi věř, elektrika, nájem, maminka teď bude na podpoře, než se něco vyskytne a ty do toho otravuješ s mobilem. Všichni mají omyl, řekl jsem a táta už neřekl nic, jen sepnul ruce, jako když se před jídlem modlí a díval se na strop autobusu. Já tátu zlobím, ale mám ho rád, ale maminku mám ještě radši. Maminka je jako teplá osuška. Když se koupu ve vaně, maminka dohlíží, abych si všechno pořádně umyl a pak vezme z ústředního topení zahřátou osušku, která se jmenuje froté, a když si stoupnu, tu teplou osuškou mě celého obalí a rukama mě tak jako muchluje do sucha a to je nejlepší, co jsem ve svém životě poznal. Je to ještě lepší, než když mě mistr poplácá po zádech a řekne, dobře to děláš, Petře. Ona pracovala na poště, ale poštu u nás zrušili. Když jsme spolu sami doma, maminka poslouchá na stanici Vltava smutnou hudbu a peče štrůdl s ořechama a jabkama, což je moje pochoutka. Já se těším, až bude hotový a nakukuju sklem do trouby a jak jsem netrpělivý, tak se všema prstama drbu ve vlasech jako nějaký opičák a z toho maminka pozná, že mě bolí hlava. Posadí se na pohovku, které říkáme harfa, protože dělá takové zvuky a řekne, pojď sem, Peťulko. A já se stulím, jako když jsem byl malý. A ona má mou hlavu na klíně a rukama, co voní těstem na štrudl, mě tak šikovně hladí za ušima, že se ta bolest zmenšuje, přestává a přestává, až přestane úplně. A maminka říká, tak vidíš. Tak to vidíš. Jenom nevím, proč má tak smutný hlas, když mě je tak dobře. Asi z té smutné hudby na stanici Vltava. O Vánocích jsou u nás slyšet samý koledy. Narodil se, nesem vám noviny, strýc, aby spál. Slyšte pastuškové, tu umím, ale nemám na zpívání sluch. Tata prý pro nás letos chystá velké překvapení. Byl kvůli tomu někde pryč a celý vymrznul a tak si napustil do vany horkou vodu, aby rozmrznul. Maminka šla nakrmit králíky. Přijdu do kuchyně a vidím, že na stole nechali hořet svíčku. Hned mě napadlo, co mi táta říkal. Peťo, To ti kladu na srdce. Svíčka je otevřené světlo a nesmí hořet bez dozoru. O toho vzniká nejvíc požáru. A tak jsem tu svíčku sfoukl. Když se maminka vrátila od králíků a viděla, že svíčka nehoří a knot vypouští ke stropu jenom takový čmoudík, úplně se lekla. Peťo, snad to nesfouk, zašeptala s vyvalenýma očima. Svouk, řekl jsem a hned jsem věděl, že jsem provedl zločin. Sirky, honem sirky, sáhla maminka do šuplíku a svíčku zapálila. Z koupelny se ozývalo šplouchání, jak táta vylezal z vany. Maminka dala sirky zpátky do šuplíku a uhladila ubrus. A pak jsme slyšeli, jak si táta zpívá Pospěšme k Betlému. Pojď sem, sedni si, řekla maminka takovým vystrašeným hlasem a já se posadil vedle ní na harfu. Petře, teď dobře poslouchej. Ty mi musíš slíbit, Petře. Ty mi musíš slíbit, že tátovi neřekneš, že jsi tu svíčku sfouknul, rozumíš mi? To bys mu moc ublížil, rozumíš mi? Ano, řekl jsem, ale nerozuměl jsem tomu vůbec. Jenom jsem věděl, že jsem udělal nějakou strašnou věc. Ta svíčka tady pořád hořela, ty jsi ji nesfouk. Sfouk, řekl jsem tiše. Nesfouk. Zmáčkla mi maminka ruku, až to zabolelo. A to už náš táta vyšel z koupelny. Mokré vlasy měl učesané na pěšinku a bylo jich míň, než když byly suché. Měl sváteční košili a červenou vestu, kterou mu upletla maminka a celý voněl. Usmál se na nás a řekl, pojďte ke stolu. Tak jsme s maminkou vstali, harfa zahrála svou písničku a my se posadili proti tátovi. Táta sepnul ruce a řekl, dobře poslouchej, Péťo, něco ti povím. Ten plamen, který vidíš před sebou, to není ledajaký plamen, to je betlémské světlo. V Betlémě, a to ty dobře víš, se narodil Ježíšek, řekl jsem. Ano, a v tom městě Betlémě hoří ten samý oheň, co my máme tady na našem svátečním stole. Protože tam věřící lidé od toho svatého ohně připálili lampu a letecky, rozumíš, letadlem ji převezli do Vídně. A ve Vídni na ní čekali naši skauti, křesťanští chlapci, aby si zase oni mohli od té lampy z Betléma zapálit svou lampu a vlakem tu hořící lampu přivést k nám. A na každém nádraží, kde vlak zastavil, čekali další skauti se svými lampičkami a když si připálili, předávali ten oheň lidem na nástupišti a ti si ho přenesli do svých domovů. A na našem nádraží jsem dneska čekal já s olejovou lampičkou. Bylo nás tam hodně věřících, to bys nevěřil. A když jsme se rozcházeli, vypadali jsme jako ti broučci z té knížky, co jsem ti četl. Jako ti broučci s lucerničkami jsme byli, akorát křidílka jsme neměli. Když jsem se dostal domů, olej v té lampičce už skoro docházel. Představ si to, kdyby došel. Ale nedošel. A tak jsem ještě stihl od ní zapálit tuhle naší svíčku. Táta dal na svíčku ruku, aby se od toho plamínku, který maminka našima sirkama zapálila, ohřál a mě začalo píchat za ušima, což mám vždycky, když potřebuju říct nějakou pravdu. Jako, že teta Libuše je stará krůta a jiné pravdy. A tak jsem se nadechl a řekl, ale táto, tu svíčku. Přitom mi maminka pod stolem zmáčkala ruku tak, že jsem zakňučel bolestí a řekla, ano, Péťo, tu svíčku nemá každý, protože každý nemá takového tatínka, který by v mrazu čekal na nádraží, aby přinesl domů světlo až z Betléma. Pomodleme se, řekl tatínek. A když jsme po něm opakovali to modlení, maminka se na mě dívala mokrýma očima a pokyvovala hlavou, jako by říkala, tak vidíš, tak to vidíš. A mě přestalo píchat za ušima, i když jsem tu pravdu v sobě zadržel. To teda nevím, jak jsem to dokázal.
2: Jak šel bednář za stříbrným králem. Úplně až na konci vesnice, hned vedle kovárny, měl svoji dílnu bednář. Od rána až do večera řezal a hobloval prkna, stloukal bedny anebo bušil na obruče, když dělal buclaté sudy. Pár kroků od něj mlátil do kovadlin zase kovář. A tak si tam v tom rámu spokojeně žili a pracovali celá léta. Až do té doby, než se stala ta divná věc. To bylo tak. Na vesnici padl už pomalu soumrak a bednářova žena volala z kuchyně na dvůr, že je večeře na stole, aby si pospíšil, ale bednář, že ne, že musí ještě něco rychle dodělat. A jak tak buší ze všech sil do sudu, aby to měl co nejdřív z krku, najednou se mu zdálo, že to pod tím sudem tak nějak podivně duní. Dá sud na stranu, zadupe na zem, duní to ještě víc. Co by to tak mohlo být, povídá si. Vzal motiku a začal v těch místech kopat. Kopne jednou, kopne po druhé a teď už to duní, až uši zaléhají. Najednou mu to pod nohama zapraskalo, hlína se propadla a tak, že uskočil. Kouká, v zemi je díra, že by jí prolezl medvěd a táhne z ní zatuchlý průvan. Bednář nelenil, vzal skulný provaz a že se do té díry podívá. Žena lamentovala, ne tak pro tu vystydlou večeři, ale kdo ví, co ho prý pod tou zemí čeká, aby se mu nic zlého nestalo. Ale bednář povídá, to by tak hrálo, abych nevěděl, co se skrývá pod mojí vlastní chalupou. Vzal si lampu, uvázal provaz a spustil se dolů. Žena za ním ještě volala, že mu schová večeři do trouby, ale to už bednář neslyšel. Tma v té díře byla, že by se dala krájet. Ještě, že mám sebou světlo, bručel si bednář podvou si a pomalu sjížděl po provaze dolů. A jak se tam tak do toho podzemí spouští, už si myslel, že mu ten provaz snad nebude ani stačit, narazil na dno. Zvedne lucernu nad hlavu, rozhlíží se kolem a vidí, že je v nějaké podzemní chodbě. Vlhko tam bylo a po stěnách stékala v pramíncích voda. No, moc přívětivě to tady nevypadá, zabručel. No, ale když už jsem tady, přece se nebudu vracet. A vydal se tou chodbou dál. Ta se všelijak kroutila, zdvihala, klesala, zatáčela a konec pořád nikde. Už si bednář v jednu chvíli pomyslel, jestli se snad přece jenom neměl vrátit. A jak se tak zastavil, aby si to ještě všechno dobře rozmyslel, zahlédl ve světle lucerny, jak se na zemi něco leckne. Schýbne se a on to nějaký prapodivný kámen. Hýří všemi barvami jako kocouří oko a třpití se, až se oči přivírají. No jo, to bude asi nějaký drahokam, řekl si bednář. Tak to už se teprve jen tak nevrátím, to bude žena koukat. Strčil kámen do kapsy a šel dál. Ale sotva ušel pár kroků, chodba se pruc zatočila a bednářovi údivem div nevypadla lampa z ruky. Ocitl se v obrovské jeskyni, kolem stěny ze zlata, hromady stříbra a drahého kamení a mezi tím pobíhali malí stříbrovoucí mužíci a všelijak ty drahocenosti přenášeli, váželi, rovnali a skládali. Bednář tam stál, pusu do kořán a rukou si musel zastínit oči, jak se to tam všechno lesklo. Ti malí mužíci se k němu hned zaběhli, smáli se a tahali ho za kabát a hned, že ho povedou ke králi. Bednář se nechal vést, byl z toho všeho celý vyjevený, pořád se nemohl zpamatovat. a přišli ještě do větší jeskyně, kde bylo ještě více zlata a drahého kamení a pobíhalo tam ještě více těch malých fousatých mužičků. A tam uprostřed vší nádhery seděl na trůnu malý stříbrný král. Měl na hlavě královskou korunku a spod ní mu trčel na každou stranu jeden stříbrný vlas. A kolem něho seděli v kruhu malé roztomilé víly, zahalené v dlouhé průsvitné závoje. Co si přeješ, bednáři? Zeptal se král tenolinkým hláskem, ještě tenčím, než byly ty jeho dva stříbrné vlásky. Bednář začal něco koktat, pořád mu z toho všeho šla ještě hlava kolem, ale pak si dodal odvahy a všechno tomu stříbrnému králi popravdě vypověděl. Jak to pod tím sudem tam nějak divně dunělo a jak tam kopal a objevil podzemní chodbu a že je tady jenom ze zvědavosti a že vlastně vůbec nic nechce. Stříbrný král si to všechno vyposlechl a potom se usmál. Ty nic nechceš, povídá, ale já bych něco chtěl. No neráčej se zlobit, vaše mrňavá jasnosti, řekl beznář, kterému už trochu otrnulo. Co vy byste mohl chtít po chudým chalupníkovi? Ten malinký stříbrný král se zase usmál tím svým tenonkým hláskem a řekl, chtěl bych tu tvoji lampu. No jen se podívej, čím tady svítíme. Bednář se rozhlédl a opravdu všechno to světlo kolem bylo jenom z toho, jak se ty zlaté stěny třpitily a dokonce každý z těch mužičků měl v ruce místo lucerničky šňůrku a na ní přivázaný malý drahokam. Jo, pořádná lampa, hold, je pořádná lampa, řekl bednář, ta je k nezaplacení. No, a co pak bys si za ní chtěl? Zeptal se stříbrný král. Ale vybírej opatrně. Od nás si můžeš odnést jenom jednu věc. A co pak bych mohl dostat? Polkl bednář, rozhlédl se kolem a olízl se. No, to záleží na tobě, řekl stříbrný král. Můžeš dostat zázračnou vodu, po které se i hned omládne, kus zlata nebo drahý kámen. Jen si vyber. Zlato, byrkl bednář a chňapl po žluté hroudě, která se mu povalovala pod nohama. A nebo tady taky můžeš zůstat, řekl stříbrný král. Vyber si vílu, která se ti nejvíce líbí. Na ta slova povstaly všechny víly, co tam seděli v kruhu kolem krále a usmívali se na bednáře. Nejvíce usmívala ta víla, která měla plasy spletené do culíku a na hlavě mašličku. Je to jako krásná. Bednáře až zamrazilo. Ale taková nějaká malá. Můžeme ji zvětšit, to není žádný problém, usmál se stříbrný král. V tom se bednář vzpamatoval. Ne, to nemůžu udělat, depak, řekl a počeškal to zlatého. Já jdu domů, to bude mít moje žena radost. No, nevím, jestli z toho bude mít tvoje žena radost, řekl stříbrný král. Jste už bude dneska Stařenka. Dokonce Stařenka, smál se bednář, teď je to holka jako lusk. Jo, hochu, to byla kdysi, řekl stříbrný král. Ale u vás na zemi utíká čas daleko rychleji, než u nás v podzemí. Ty jsi tady chvilku, ale na zemi je to už řada let. No tak... Tak to teda zase ne, křikl bednář a praštil s tím kusem zlata na zem. To mi raději dejte tu zázračnou vodu, co se po ní omládne. Ale Už si nebudeš moci vzít nic jiného, řekl stříbrný král. Však o to taky nestojím, načepířil se bednář. Jak bych tomu ta moje chudá ženská přišla, stála při mě v dobách zlých i dobrý a já bych se jí měl takhle odvděčit? Jak chceš, řekl stříbrný král. Dal bednáři zázračnou vodu, bednář mu dal lampu, rozloučil se a stříbrovou si mužíci vedli z té tmy ven. Vyleze po provaze na dvůr a co vidí? Chalupa je na spadnutí a po dvorku se šourá nějaká stařenka. Hned jí dal napít zázračné vody a jaký div, místo stařenky tam stojí jeho mladá žena. Tak, jak jí tenkrát opustil, to bylo radosti, to bylo radosti. Počas se si bednář vzpomněl, že má v kapse kabátu ještě ten drahokam, jak ho tenkrát našel v té podzemní chodbě. Prodal ho a měl peněz na dvě chalupy. A tu díru na dvoře zaházel kamením, aby ho zas náhodou nenapadlo jít za stříbrným králem. Třeba by už to nemuselo tak dobře dopadnout.

čteníčko. Začíná už sedmá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostravaka. Jeho autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zlínský.

Kultura v kantýně. Po tým vraždicím večeru s komputerem, kolem něho chodím po špičkách a malem se ho bojím zapnuť. Kura, taká malá krabica a ovládla mě, jak to železné kolco gluma. Na šichtě jsme s chlopami plkali při obědě o všecky možným, aby jsme nemuseli dumať nad tým, co je to hnědozelené v tým talířu. A řeč došla na Verna, žila Verna. Tuž jasně, že tého francouzského bezruča, však znáte koho si jiného s takým jménem? Franta, ten z tu největší uhlopřičku, nás začal poučovat, že letos je to 100 roků, co žil, dožil. A aby nám asi dokázal, jaký je macher, pochválil se, že má doma plnou knihovnu jeho knížek. Nechtěl jsem se hádat, ale nedalo mi to a slyšel jsem se, jak se posměvačně ptám, jestli má těch knížek meter nebo dva. Nafuknul se, jak nešikovný plavec zapravil, že jich má plnou řiť. Tuž to je možné, ale bez tak ani jednu nečítal, bo furt šumí na tu svoju kysňu. Ohnal se po mně, až je prý jeho roba začala chodit na aerobik a už není taká spuchla. Tuž jsem mu vysvětlil, že jsem myslel televizu. Já jsem ty knížky jako malý gist zbožňoval a mám kajsik doma tež určitě všecké. Nakonec jsme se nad těmi karbošami s tu divnou mačku doštěkali, jak čokli, kdo má doma víc Vernu. Tuž jak mali cipy. Ale jsme chlopi a hádky umíme řešit v klidu. Dohodli jsme se, že každý nafotíme svůj slupek Verneovek a porovnáme. Kdo ho bude mít větší, vyhraje flašu Ferneta. Dom jsem měl celkem klidný, bo mi bylo jasné, že v tým Fernetu smočím pisčisko já. V přecíní mi se cvaklo, že to možná bude trochu problém, bo já nemám knihovnu. Tužní, že bych byl taky barbar, paru knížek mám hluboko v šifoněře, bo nejsem schopný si jakusi k normální uschovňu na knížky kupit. Ní to jsem mě napsal dobře. Spíš v obchodách jsou samé také hnusné police, drahé jak cip, a žádná, co by mi pasovala do kvartyra. Já, to zní lepší. Zašmatral se mezi tými schovanými knížkami, ale mezi titulami jako Dospíváme v muže a Vinetu nebo Barbánek jsem žádného Verna nenašel. A do dupy. Přece jsem si to nevymyslel. Však tého nema jsem čítal, no ní? A i to o těch harantách, co paru roku nechodili do školy? A i ten přes měsíc v baloně? A tež to o tým děcku, co robilo štajgra na lodi? Nejvíce mi asi líbil ten bazmek, co potom robil ten burdel. Tež nesmím zapomenout na tu rychlovku kolem světa? Ta byla tež dobrá. Fotrovi se moc líbilo to ocelové město. Měl to vystavené na čestném místě na polici hned vedle jakéhosi k titulu Úderník šichty, bo myslel, že je to o Ostravě. Foter, no jasně, knížky jsou u našich. Psychicky jsem se připravil a vyrazil. Po kávě babovce a páru výčitkách od mámy jako vždycky jsem zavetřeč na knížky. Po půl hodině planých keců jsem se dozvěděl, že doma nic nemají, že jich zbalila segra. Segra, no jasně, jdu k ním. Sestu jsem se ohlásil tydlifonem. Segra byla nadšená a že si prý až přijdu na chvíli skočí na kafe s kamoškami. To víš, že já. Žádné kafe. To bych ty malé gizdy zas hlídal až do noci. Asi proto mi otevřela s takým kuním zichtem a bylo jí celkem jedno, čemu jsem přišel. Tuž ale nakonec mi aj kafe uvařila a mi bylo blbé jí řeknout, že nechcu, že už jsem měl jedno před chvíli u mami. Srkal jsem tu hnědu břečku. Kura kaj to kupuje? Co je to za značku? A je to vůbec kava? A zoptal jsem se na Verneovky. Vylezlo z ní, že to dala upřímnému synovcovi, ale v jeho pokojíku, ať si to najdu sám, bo ona tam mě vkročí. Tuž nevím, čemu se tam tak bala, bo mi jeho pokojík připomněl můj dětský pokojíček. Akurát plakaty na zděch byly jiné, jinak burdel a vrstva oblečení na zemi stejná. Z police, kaj byly knížky, jsem sdělal jakýsi hader, podle smradu dres, a pisk se mi roztáhnul jak tému královi syru. Mojich 10 drahých knížek se tam na mě ščuřilo jedna vedle druhé. Pravda, byly jakési špinavé a některé aj pokypané očeradla,
No, aspoň myslím, že ty bílé fleky byly žrádlo. Tuž ale to je aspoň známka, že jich ten Baraba čítal. Naskladal jsem komínek, cvaknul paru fotek, neodolal a zebral jsem dom na čítaní tu o tým divným kusku pevniny v mořu a valil dom. Vřeď syni se ještě segra zoptala, jestli nechci dopít tu kavu. Trochu mě natáhlo, ale pocit budoucího vítězství to překonal a tak jsem to u vytahu, bo mě potvora dohnala, vyglgnul. Tuž jasné, že jsem vyhrál. Sice těsně o jednu knížku, ale vyhrál. Jak mi Franta předával tu tekutu vyhru, pravil, že sice prohrál, ale zas po dlouhé době viděl všecky příbuzné.

jak jsem prožil ty vajcové svatky. V pondělí ráno jsem stanul celkem brzo, abych zajel za mamu a segru trochu jich pošmigrustovať. Čím jsem starší cip, tým je mi to protivnější, ale mama trvá na tradicách a kdybych raz nedorazil na šmigrust, bez tak by mě vydědila. A já se tak těším na ten její moderní nabytek. Karabač jsem si koupil na Masarykaču od jakéhosi kťamana. Je to rok od roka dražší a dražší. Nejlepší s tím vydrbal foter. Ten před 20 rokami přivázal na vařechu 4 mašle a od té doby to používá místo karabača. Pravda, ty mašle už jsou prožrané molami a ta vařecha vypadá, jak by ju právě vytáhnul zrnca, ale aspoň každý rok nemusí uvalit půl sta, tak jak já. Z kvartýra jsem se vyplížil krok sun krok, jak moonwalker, bo ta věčně nadržená susedka každý rok na šmigrust hned ráno odemkně a nechá po otevřené dveře, aby koho si ulovila. Raz jsem viděl jedného nešťastníka, který šel vybuchať dceru od druhého suseda na patře, jak u ní zaklepal a zavolal na ňu, že má otevřené dveře, chudák. Jak ho lapla, zabuchla dveře, radši jsem valil pryč, abych nic neviděl a neslyšel. K našim jsem dorazil za chvíli, bo jak víte, bydla 4 ulice ode mě. Symbolicky se mamu jebnul přes řiť, kýchnul na ňu trocha pitralona, co mi zůstalo 2 noc, a lapnul v obyvaku s fotrem na štamperlu. Už mi odpustil tu zdrbanou helmu a tak jsme fajně pokecali o Vítkovicách, o Zlíně a tak. Jestli Vítkovice postupia do finále, tuž koupím lístky a vemu fotra po dlouhé době do haly. Tuž ale jestli budu zítra hrať ve Zlíně tak jak dneskaj, tak ušetřím. Stejnak nechápu, jak to mohli ze 3-1 na série tak pokaňhať. Po třetí půlce už jsem musel fotra zarazit, bo jsem chtěl ještě za segru a nerad by jsem usnul v lokálce. Dalo mi to robotu, bo on jak začne slopať, tuž neví kdy přestať. Ještě jak jsem se v přecíni obuval, dones mi ještě jednu prý na cestu. Rozlučil jsem se, slíbil jsem mámě, že přijdu v nedělu na oběd a valil pryč. Druhý bud jsem si radši zavazoval až ve vytahu. Dole u schránek jsem potkal starou Maralikovu. Ptala se, jestli nechcu štamperlu a že mě už dlouho neviděla a že jsem vyrostnul. Kura, ty baby jsou na šmigrust, jak jeble cihlu. Cestu k sekře jsem z lokalky sledoval a počítal koledníky. Pobavil mě jeden přikuřený chachar, který se s karabačem v ruce přimotal ku škodovce, nastoupil, nastartoval a odjel. Kura, Krištofi, kaj jste? Na šmigrust byste měli fajné kšefty. Segra mi otevřela, chvílu hrála překvapenu, ale jak jsem ju hodil do vany a pokropil sprchu, proklela mě do 9. kolena. Celou vodní akciu doprovodila malá neteř řevem pomoc, mamku topí nějaký úchýl, bo mě s tými mini vlasami ta malá trubka nepoznala. Jak ju segra uklidnila, lapla v obyvaku na křeslo a celou dobu si mě podezřivavo prohlížala. Segra mi potom donesla vajca, ale co si se mi na nich nezdalo. A hned jsem se zoptal, co je to za divnou barvu. Segra na mě vyjela, jak Schumacher z depa, že ať si priskusím sehnať na Velikonoce bílé vajca a že na celé Dubiňani v Hrabovce nejsou den před Velikonocami barvy na vajca, tuž a jak se mi nelíbí a hnědé vajca nabarvené slupkami cibule, tuž ať si naseru. Uklidnil jsem ju, že to nevadí, že se mi líbí a že je to aspoň netradiční. Každý má malované vajca, tuž a segra je aspoň originální. To ju uklidnilo a nalela mi další štamperlu. Tuž nevím, nevím, u fotra slivku, u segry fernet, enem, aby mi chutnal oběd. Potem jsem se zoptal, kaj má ty další 2 mladé. Upřímný synovec prý letos poprvé vytáhnul malého na šmigrustový tah po známých babách na sídlišťu. Jak jsem pil 4. štamperlu, cvakli dveře a ti 2 dorazili z nadílku. Ten starší měl očiska jak saček skleněnek a táhlo z něho jak z prostějovské vratnice. Malý hnečel se kře nabonzovat, že brácha se nějak divně motá.
I když je větší, jak mu segra jebla přes pisčisko, skleněnky se mu orosily a valil trucovat do pokojíka. Cestu ještě vykřikoval, co si o typ, že už je dospělý. Zbalil jsem si vajca a karabač, nechal jich v té příjemné rodinné pohodě a odmotal se na lokalku. Jak segra za mnou zavírala dveře, ta malá kopia segry vystrčila palu ven a prý, jestli jsem byl v Krymu, tuž mě zabili byste ju. Venku na dvoře jsem viděl bandu 4 koledníků, všetci tak okolo 14 roku, jak vycházeli z kteréhosi k vchodu. Ten největší z nich hrabnul do igelitky, vytáhnul 4 vajíca a řekl cosi o ženským centru chlapského potěšenia a jebnul s nimi o zem. Potem hrabnul do kapsy a dal ostatním po pajce. Kura, tušti dnešní fakani si neumia vážit tradic. Místo vajec beru chech taky. Tuškaj to jsme. Asi jsem cosi z toho řeknul aj nahlas, bo jak jsem šel pryč, jeblo mi jedno vajíco do hřbeta. V lokalce jsem chvíli schrupnul, ale zbudil mě jakýsi kpajtaš, kterému jsem chvíli rozespali do ksichtu tvrdil, že žádné oznaky na výměnu nemám, než mi ze cvaklo v pale, že je to revizor. Doma jsem se nemohl trefit do džury od kluča a asi jsem trochu halasil, bo dveře od susedy, od rana po otevřené, se otevřely naplno a ona v nich se mě zoptala, jestli bych nezašel na pokec a kafe. Tuž kafe jsem u segry neměl a proti susedovské obrané mechanizmy byly oslabené tým zástupem štamprdlí, co ve mně demonstroval, tuž jsem šel. Asi jsme fajně pokecali, bo jsem se zbudil okolo 5 odpoledně v křesle u ní, v obyváku, u rozpitého zimného kafe. Tuž jasně, že jsme enem kecali, bo ona tež chrněla v polosedě na gauču a byla oblečena. Opatrně, abych ju nezbudil, jsem se zdvihnul a přesunul o kvartír vedle. Jak jsem si šel doma oplachnout pisčisko, oblel mě zimný pot. Do štajgrové žitě, od čeho mám na krku ten cucflek.

sobota s mamou na zahradě. Celý zbytek pondělka jsem strávil v nepříjemným zadumaniu a snažil jsem si vzpomnět, co bylo a co nebylo u susedy. Jestli co si bylo, tuž to, aby chodil kanalami. Do vytahu už ani nevkročím, abych ju náhodu nepotkal. Páté patro není zas tak vysoko a aspoň budu mít namakané nohy na letní cyklotury po knajpách. Týden uletěl, jak křidlo nešikovnému rogalistovi a blížila se neděla a mamin oběd. V pátek odpoledne zazvonil telefon a máma. Kecala skoro 10 minut. Jak jsem to sklapnul, vzpomněl jsem si na staré, už skoro zapomenuté pravidlo. Jak tě máma pozve na oběd, budeš muset cosi vytrpět. Buď minimálně hodinový monolog o těch gizdách z rodiny, co žádný nepřijde na navštěvu, anebo pomost, když foter je po odchodu do důchodu zhnilý jak prožraný tram. A nebo jakusi k robotu. Včil jsem to schytal oboje dokupy. Prvních 5 minut probrala všeckých od ségry až po strýka Michala, kterého jsem viděl enem na svatební fotce od našich, a sem tam aj pochybuju, jestli vůbec existuje, bo jsem ho v životě živého nepotkal. Druhých 5 minut mamologu mi vysvětlovala, čemu musím sobotu do Heřmanic pro Feldu a že není lepší sobotní rozptylení, jak ju stravit v příjemné společnosti svoji věčně vyryvající mami na zahradě v Kijovicách. Třeba uvést zahradní chajdu do jarního provozu. Zahradní chajda. Nevím, kaj mama na ten název přišla. 4 stěny z umakartu, které vypadají jak garáž na kolo, kterou přinesla voda. Kůrník šopa. Já myslel, že už se ta barabizna rozpadla. Tuž to, abych si trochu doma zaposiloval, bo jak mě nechá po zimě přeryť zahradu, přemalovat venkovní stěny a přeterovat střechu, to abych si vzal příští týden nemocensku. V sobotu jsem před 8 vyjížděl z Heřmanic,

lokálku. Tuž to je konec. Radši jsem zavřel pisk, bo bych nerad přišel o Feldu. Narvali jsme moju milovanou čistou krasotinku bebechami, dopředu si lapla mama, dozadu segra s gizdami a jeli jsme. Ještě ve zpětným zrcadle jsem viděl fotra, jak mi posměvačně mává. Gizd zhnili. Jak na svinu pozdě jsem si vzpomněl, že ta malá nemá sedět za mnu, bo mi za celou cestu tenisku masírovala hřbet. Ale neodborně, bo mě bolí ještě včil. Bestia. Mama se mnou dlouho nejela, tak mi furt kecala do řízenia, že jedu moc honem nebo moc pomalu. Jak raz pravila, řidičák sice nemá, za to má logické řidičské nadání. Normálně jezdím podle předpisu, ale tušil jsem, že mě čeká očistec až do večera, tak jsem radši spíchal. Od vodárny jsem se marně snažil předjet jakéhosi hňupa v bledě modré Fabii. Furt mi blokoval levý pas a nezleknul se ani mojich průduchů na přední kapotě, co mi tam nalepil ten kamoš z autoservisa. Jak se mi ho konečně u Teska podařilo předjet, chtěl jsem mu ukázat jeden prst do tého jeho brilatého gzichtu, ale mama mě tak jebla po pazuře, že mě chytla křeč. Tuž jsem mu aspoň hodil myšku a ohromil ho tým zadním křidlem z burzy. Nevím, čemu se partia vždycky chlame, jak to vidí. Však když může být křidlo na normálním autě, čemu by nemohlo být na kombiku? No ni? Enem jsme zaparkovali na zahradě, gízdi vylezli z auta, popadli bebechy a začali si hrať na letiště. Lítali po zahradě jak blbí. Vydržel jsem to do té doby, než si začali hrať na nasranou mamu a tatu. To střídavo lezli do auta a ven a vždycky jebli dveřami, až se zatřepalo čelní sklo. Tuž to jsem pravil dost. A dva nasrané zamračené kzichty šli naháňat kočku od susedky, že jí prý zrobí loďku a bude kapitánem na potoce. Borak malý. Segra mezi tím rozložila leátko a začala se opalovat. Mama šla vařit oběť, který přivezla sebu, ale předtím mi do ruky vrazila ryč a ukázala mi místo, kaj kdysik asi býval záhon. Po dvou hodinách ryti v té celině jsem byl na šrot. Kontrolní otázka. Jak daleko doletí otravná čivava ze sousední zahrady? A. Přes živý plot zpátky do zahrady? B. Přes živý plot a zahradu až ku studni? C. Přes otevřené sousedové okno až do kuchyně? Tušní, že bych neměl rád zvířata. Ale jak se mi na vlastní zahradě otravný mini čokel od suseda, kterého moc nemusím, zahryzně do nohavice, měním se ve fibingerku. Musím najít v plotě tu džuru, kterou ta potvora leze. Bez tak využívá jakéhosi krtince. Před obědem mě mama poslala do sklepa, který máme pod tu barabiznu. A kaj si foter vždycky chladíval piva pro kompoty. Zdvihnu poklop, lezu dolů a naraz mám mokro v butách. Kurník šopa, rožnu světlo a čumím jak pinc na puk. Pohroma. Ve sklepě vody jak v ďuravým kajaku a ve vodě plavu kompoty jak špunty z vína. Některé jsou aj na křaple. No ty budou určitě moc dobré. Tuž to přece nemůžu povědět mamě. První by mě zdrbala, co budem žrat jako přilohu, a potom by mě to nechala vykyblovat. Tuž to ni. Vylezl jsem ven a pravili, že kompoty nebudu, bo jich loni asi zapomněla zrobit a žádné tam nejsou. Pravila mi, jestli si o ní myslím, že je tak blba, jak vypadá, a prý, že tam je kompotu, že by s tím nakrmila celý senát. Ještě chvíli jsem ju přesvědčoval, ale moc se mi nedařilo, bo nakonec se nasrala, pravila, ať uhnu, a vlezla tam sama. Po třech minutách vylezla ven s divným výrazem, zašla do šopy a beze slova mi přinesla dva kýble a lopatu, vrazila mi jich do ruk a ukázala na sklepní poklop. Pochopil jsem, že budu obědvat asi pozdější. Obul jsem se gumaky a ponořil se do sklepa. Bylo tam vody skoro nad gumaky. Kura, to budu kyblovat do svačiny. A tež já. Z vrchu jsem slyšel cinkání talířů a lyžek a volání těch malých gizdů. My chceme kompotek, my chceme kompotek.
po 4.

V hodinách jsem konečně té svini potoku vrátil to, co nám při oblevě nadělil, a konečně jsem dostal nažrať. Zhuntovaný jak po dvou šestnáctkách na čelbě, jsem k večeru naložil zbytek odpočaté rodiny do feliny a valili jsme dom. Skoro jsem ani nemohl točit volantem, jak mě boleli pazury, hřbet a za krkem. Mama mi připomněla nedělní oběd a pravila, že jak jsem byl taky šikovný, tuže můžu přijít a i příští nedělu. V duchu jsem se pokřižoval a vymluvil se na nedělní šichtu. Po mamě jsem ještě odvezl dom segru. Jak vystupovala, pravila, že to byla pěkná rodina sobota a že bychom si to měli zopakovat častější. Chraň Bůh. Nedělu radši ani nevzpomínám. Na oběd byla držková polívka a koprovka. Oblíbené žradlo fotra. Tuška je spravedlnost. On se celý den vala doma, potom s bývalými havířami do knajpy na pivo a karty, jádru jak šmírgel papír a guvno z tého. Nenavidím držky. Nenavidím koprovku.

0: Skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste 7. z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelínský.
1: Franto,
2: prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
2: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
2: podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
2: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
2: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blondák je to.
2: Malý blondák?
1: Ano, obarvený na černo.
2: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
2: Otazník?
1: Ano, ano.
2: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
2: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
2: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
2: No ptal se po vás, je. A když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
2: no.
1: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
2: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mě to celý nevyplnil. No,
2: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
2: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
2: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebude ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
2: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
2: Ano.
1: Ano, tak.
2: Sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
2: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ano. Já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
2: Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
2: no,
1: ano.
2: No, podívejte
1: ano,
2: se
1: to,
2: tady.
1: To jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
2: No, ne, všem,
1: no, ale já rozumím, ano, takhle.
2: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
2: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
2: A tady, kde je místo,
1: tady.
2: Vlastně
1: obrácení,
2: tady,
1: že jste se narodil. Vy jste mě chtěl, já už no. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa, co je dost, co?
2: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ale to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, ale teď, co je tady tohle? F cheese občpru.
2: No to je zkratka.
1: Jo?
2: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle kde je to ečvíčop, kvečvíčop,
2: F cheese občpru.
1: Zkratka, to je zkratka a přijde sem. Zkratka, ano.
2: No
1: to číslo. Ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. T. Amálka Vemínková.
2: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
2: Tak no to tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
2: Družka.
1: Družka?
2: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
2: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
2: Pokud vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
2: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to jmenuje, že jo?
2: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
2: Jo, vy
1: rozvodu.
2: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
2: proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že by se pro nic za nic nechal rozvíjet.
2: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád, no.
2: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
2: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak nejenom kvůli tomu, jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
2: Ne.
1: Přijde manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
2: Prosím vám, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
2: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
3: je budíš, pravě, ale... divná, divná.
2: Jo.
3: Jako tuhle například, víte, se manželku no. políbil.
1: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
2: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím.
4: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana našeho státu, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Ivan. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů, ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli, co si maďarsky. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že ho vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý, kdo měl jinou barvu, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakrát pak pod rohoškou minu. Jinak si soudruh Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák, v pokoji měl zákop, kde přijímal hosty a po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodu se pohyboval pouze přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu a promítal zpomaleně válečné filmy a vrhé se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit vlastní armádu. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal na nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvali s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občané mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto soudruhů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu, běda! Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2, 4. patro. Telefon 224 682, úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá,
ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Ivane. Jsi silnější a hru ti zdobí fučíkův odznak a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopan se přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal: Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale již nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Zhledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.

Moje pomoc zemědělcům. Noviny čítám zřídka kdy, ale přesto jsem se v polovině prosince dověděl z denního tisku, že v New Yorku jsou stávky a v českých krajích je ještě polovina brambor na poli. Druhou zprávou jsem byl zneklidněn poněkud více a běžel jsem k rodičům prodiskutovat, cože se to vlastně děje. Ničeho se neboj, synku, řekl mi otec. Minou zimy nebudeme, máme ještě zásoby z Unary. To není svazácký postoj, oče, rozčil jsem se. Dobrá, my máme zásoby, díky tobě, křečku, ale co ostatní? Nebylo by lépe brambory vykopat a z vlastních zdrojů bohatství na stůl prostřít? To je nápad, jásal otec nad mou uvědomělostí. Jdi se přihlásit na Národní výbor, hlubče, a tam ti poradí, od kterého konce Čech máš začít brambory vybírat. A co ty, tatínku, nepůjdeš pomoci? Udal jsem strýčka, že vzal na byt albánského studenta, udám i tebe. Já své alibi mám, řekl otec, jedu na řípu. Ta také ještě na poli, divil jsem se. Ne, ta ještě není zase ta, prohlásil otec. Druhý den jsem se šel ráno přihlásit na brigádu. Referent pro brigády v kanceláři číslo 6, soudruh Václav Tuba, kterého se mi podařilo v celkem krátké době vzbudit z tvrdého spánku s voláním padla, se na mě rozkřičel, že odvod brancu je opatro výš, abych nerušil pracujícího, když přemýšlí a zmizel. Podložil si opět po tvář kopce agitačních letáků s nápisem po práci na brigádu, po brigádě do práce a usnul. Znovu jsem zakřičel padla a vyložil jsem referentovi, že se jdu přihlásit dobrovolně na práci do zemědělství. Soudruh Václav Tuba se několikrát štípl do tváře, pak vytáhl ze zásuvky rum, dlouze se napil a vyzval mě, abych mu to řekl ještě jednou. Opakoval jsem svoji žádost. Soudruh Tuba se rozplakal dojetím, vzal mě kolem ramen a svěřil se mi, že dobrovolníka nepamatuje od roku 1950. Náhle odskočil a zřejmě ke mně pojal nedůvěru, neboť se začal vyptávat, zda jsem něco neukradl, zda jsem nesesmilnil nebo nepožádal manželky soudruha svého o tu věc a neprchám před odpovědností. Až když jsem mu ukázal svazáckou legitimaci, uvěřil mi a poskytl instrukce. Cestu si musím uhradit sám, stravu si mám vzít vlastní, neboť zemědělec nemá na rozhazování a ubytování bude nejlepší ve stanu. To mě trošku zarazilo a podotkl jsem, že je prosinec. Pravda, vyštěkl referent. Postavíte si tedy iglu. Později jsem referentovi, který mě doprovodil na chodbu, poděkoval a ten si zašel pro prémie, že získal pracovní sílu. Do určeného družstva, které neslo název Poručíme větru dešti, jsem dorazil druhý den k večeru. Předseda družstva mě uvítal solí. Chléb nesehnal. Vyněl jsem tedy svůj. Ale to byla zřejmě chyba, protože v tom okamžiku se vrhli družstevníci na můj ruksak a porvali se o mé zásoby. Pak mě ještě chvíli šacovali a sebrali mi žvíkačku, kterou dali kolovat, neboť hospodařili od roku 1948 společně. Poprosil jsem předsedu, zda by mě neprovedl družstvem a neukázal dobytek. Dobytek jsme pobili, řekl předseda, abychom vyrovnali rozdíl mezi rostlinou a živočišnou výrobou. Ale když budeš hodný, soudruhu, a budeš pěkně pracovat, ukážeme ti muzeum, kde máme vycpanou krávu a kulaka, který bránil. Předsedův synek Joza mě zavedl domů a ustlal mi lože z pytlů. Ráno jsem se probudil časně a chtěl jsem jít pracovat, ale dědeček, který poklízel ve světnici a vařil k snídani vodu, mi řekl, že předseda a družstevníci ještě nepřišli z hospody. Mám na ně počkat? Zeptal jsem se. Můžete, řekl dědeček a přisolil vodu. Ale asi půjdou spát. Proč? Vyzvídal jsem, aby byli svěží, večer jdou do hospody. Rozhodl jsem se tedy, že půjdu pracovat sám. Dědeček mě ochotně vyprovodil na pole.
Zdálo se mi, že je to spíše lesík, ale dědeček mi vysvětlil, že letos nebyl čas na okopávání, protože se hodně manifestovalo. Obcházel jsem silné stromky a hledal brambory, které bych rád házel do připraveného koše. Skutečně jsem dva našel. Musím se přiznat, že jsem je i snědl, neboť teplá solená voda ráno mě příliš nezasytila. Pak jsem našel ještě tři. Chtěl jsem je také zhltnout, ale ovládl jsem se, neboť mi bylo jasné, že bych nepříznivě ovlivnil výnos hektaru a poškodil tak pilného družstevníka. Odpoledne mě našel v lese, na poli předseda. Když uviděl v koši tři brambory, velmi se podivil a ptal se, jestli jsem je skutečně vyorál, nebo jestli jsou z Prahy. A řekl jsem hrdě, že jsem je vyorál. Sláva, zaradoval se předseda. Přeci se urodilo. Pak za brambory jeden rychle snědl a dva uschoval pod kazajku. Z jeho trhavé řeči jsem dále vyrozuměl, že mám zanechat práce a jít do vesnice připravit se na večerní besedu na téma agrese ve Vietnamu způsobila, že naše brambory jsou ještě v zemi. Beseda se konala, jako asi všechny přední akce, v hospodě. Na čelní stěně lokálu byla mapa obou polokoulí a na výčepu v nálevně byla cedulka s nápisem: Pivo se dnes podává až po Vietnamu a Američanům nenaléváme. Sál byl naplněn k prasknutí. Později jsem pochopil, proč. Po besedě se druhý den nikdy nepracovalo, protože diskuse se protáhla vždycky do rána. Přesně v 8 hodin pronesl předseda úvodní slovo, ve které mezi řečí připomněl, že v Jižní Koreji je bída, a ukazovátko přitlačoval na mapu v místě, kde leží Kongo. V tu chvíli všichni družstevníci vstali a zakřičeli: nikdy. Pak přišel hlavní referát, který přednesl soudruh tajemník. V politice se příliš nevyznám, ale přesto mě zarazilo, když tvrdil, že Vietnam leží v Austrálii a brojil proti Čanghajškovi, který útočí a útočí a pobíjí klokany. Přes tyto své rázné názory je nutno říci, že měl úspěch. Co chvíli se ozývaly výkřiky jako: pryč agresoři, ať je Jan Žižka, za vyšší výnosy, hamba a podobně. Tajemník ještě pronesl několik nesouvislých vět. Zdůraznil, že je dadaista a proto nikdy nechodí do kostela. Pak ukázal rychle několik míst na mapě a požádal nás, abychom mu dovolili ukončit referát slovy Jana z Husy. Dovolili jsme mu to a on zvolal: do roka a do dne zúčtujeme spolu. A začal tleskat. Sál se přidal, všichni vstali a zaspívali píseň Bohatá je úroda. Poté otevřel předseda diskuzi slovy: soudruzi, já myslím, že soudruh tajemník dal podněty a můžeme začít pomlouvat. Několik družstevníků se přihlásilo a rychle zdůraznilo, že jsou se vším manifestační. Traktorista obce požádal předsedu, aby dal hlasovat o tom, jestli se může čepovat pivo. Hlasování dopadlo jednomyslně. Diskuze tak dostala rychlejší spád. Několik občanů uzavřelo závazek, že nikdy nenavštíví Ameriku. Několikrát se ještě hlasovalo, ale nikdy jsem nepochopil, proč. Nejvíce na hlasování doplatil správce sýpky Sisel. V opilosti hlasoval proti a družstevníci ho málem pošlapali a vynadali mu oportunistů. V tom předseda zaklepal botou na stůl a zjednal si klid. Hmátl pod kazajku, vylovil dva brambory. Sálem to zašumělo a ozývaly se vzdechy. Brambory, zemáky, erteple. Předseda volal: soudruzi, na našem poli se urodilo, brigádník to našel. V tu ránu se všichni družstevníci vymrštili, opilci vystřízlivěli a všichni se vrhli na pole do brást. A já odjel s klidným vědomím, že jsem naučil zemědělce práci a své poslání jsem splnil.

Jednou, když jsem si četl ve známé stati o elektrifikaci, zhaslo u nás náhle světlo. Otec, který se domnívá, že rozumí elektřině, neboť ho kdysi požádal řidič tramvaje, aby mu nasadil kladku, se vrhl k pojistkám. U nás to není, prohlásil potom. Asi někde na křižovatce uvízla tramvaj a vyrazil do ulic. Přestože se vrátil domů s rukama rozedřenýma od nasazování kladek, světlo stále nesvítilo. Tomu nerozumím, hloubal. Asi někde jsem špatně nasadil kolečko do drážky a odešel ke zpovědi, neboť to považoval za hřích. Všichni ostatní jsme nadávali. Bratr Vilda dokonce napadl maminku a vyčítal jí, že vyhodila o železné neděli petrolejku. Tak rozsvíťte svíčky, přimlouval se dědeček. Sice to kazí oči, ale za to nespadnu už po třetí do příborníku. Jenom nechte tmu, volala slepá babička. Aspoň jsme si všichni rovni. Dobře, dobře, babičko, necháme tmu, řekl bratr a rozsvítil svíčky. Babička si libovala, jak jsme si rovni. Domácí práce se při svitu pomalu uklidňovaly. Asi za hodinu se vrátil otec. Ano, svíčky dohořívají. Nevadí, mám další, pyšnil se tatínek. Otočil jsem jich pár v kostele během zpovědi. Na celou příhodu se světlem bychom zřejmě brzy zapomněli, avšak na otci se začaly projevovat známky nervozity a byl zamyšlenější než dříve. Jeho podivínství se stupňovalo, když několikrát zhasl plyn, netekla voda, pak zase tekla, ale po schodišti a znovu zhaslo světlo. Nechápu to, nechal se slyšet otec jednoho dne při večeři. V novinách čtu, že plány se plní, dělníci pracují s nadšením, delegace opět setrvávají v delších srdečných rozhovorech a přesto nám nesvítí světlo, neteče voda a nejde plyn. Přiznávám se, pokračoval otec, že i já jsem zpočátku podlhl panikářským tendencím, proto jsem byl v poslední době tak zamyšlený. Ale pak jsem na to přišel, kde je pes zakopán. Žijeme v nové době, děti. V nové době, ale ve starém domě. V domě, který soukromý architekt podvodně projektoval, kořistnický stavitel z nekvalitního materiálu vystavěl a zazobaný domácí pán za přemrštěné ceny pronajímal. Divíte se ještě, proč zde dnes neteče voda, nesvítí světla, nejde plyn? Otec se na nás vítězně podíval. Také maminka se nadmula pýchou. Bratr Vilda však otcem tak nadšen nebyl. Dům je přeci pěkný, odporoval, mramorem obložený, střecha dvojitá, kliky mosazné. Podívej se, chlapče, otočil se na Viléma otec. To je právě ta jejich taktika. Navrh huj a vespod fuj. Řešení je jen jedno, pokračoval otec hlasem, který nesnesl námitek. Najít hlupáka, který je ochoten opustit novostavbu a rychle s ním náš brloch vyměnit. Na náš inzerát odpovědělo asi 6000 hlupáků, což si otec sice nedovedl vysvětlit, ale příští týden jsme se stěhovali. Poslední ráno ve starém bytě nás zastihlo ve veselé náladě. Zpívali jsme, žertovali na účet smutného bratra Vildy, který se s bytem nerad loučil a plakal u krbu. Když ho otec kamarádsky pobídl k odchodu do nového bydliště písní Poleť ptáčku paneláčku, jen se pokřižoval, jako by tušil něco zlého. Na sídliště jsme dorazili k večeru. Nábytek na místě bohužel ještě nebyl, protože stěhovací vůz zapadl do bahna. Prohlédli jsme si dům. Vilda poznamenal. Navrh, fuj, uvidíme, co bude vevnitř. U vchodu nás zastavil domovní důvěrník. Rodina Václava Mušky? Otázal se. Vidíš, Vildo, uvítání, sykl otec vítězně. Ano, rodina Václava Mušky, ohlásil pak hrdě. Můžete s námi kdykoliv počítat na brigádu. No dobře, pane Muška, dobře, ale se sliby pomalu, hučel důvěrník. Zatím budete mít dost práce doma. Zrovna ve vašem patře spadla příčka a je třeba vyměnit podlahy. Jo, proč jsem vás zastavil, pokračoval ten muž. Natočte si tady u cisterny vodu. Bagr utrhl potrubí. Beze slova jsme vyšli do čtvrtého patra. Babičku jsme nesli, výtah nejel.
Po běžné prohlídce bytu Vilda otce zabil. Bude sedět. Alespoň má, na rozdíl od nás, kde bydlet.

Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně, takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den i 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Celá rodina se radovala, jenom já jsem bratrovi záviděl. Nevěsta byla, jak se patří, vše na své místě, nic nechybělo. I věno měla. A já, přestože jsem byl starší a solidní pílí se dopracoval hodnosti strážmistra a slušivá uniforma zdobila moji postavu, nemohl jsem najít nevěsty, přestože všechny denní listy otiskovaly až 5x v týdnu můj inzerát. Reprezentativní elegant v uniformě z jemné příze s pistolí hledá ženu podobné povahy. Značka k vidění denně na křižovatce u anděla. Tu otec přilil olej do ohně. A co ty, Sašo, nebudou 2 svatby naraz? Stal jsem, nasadil čepici se štítkem a zvolal. Budou, ale až já budu chtít. Však já vám ty radovánky překazím. A pak přišel svatební den. Hvízdal si pochod hradní stráže, oblékl jsem si slavnostní uniformu a vyšel na svou křižovatku. Čekal jsem jak pytlák na vysokou. Má chvíle přišla. Kolem 9. se objevily před křižovatkou svatební taxíky. A bratr, řekl jsem si, hodně štěstí. A hodil jsem tam červenou a odešel na svačinku. Jedním okem jsem pozoroval, neporušil-li někdo příkaz barvy. Jeden taxikář se o to pokusil. Stálo ho to 20 korun a dál nejel. Tchyně šla pěšky. Za ní běžel tchán. Zaplatil 50 korun za urážku úřední osoby. Ostatní během půl hodinky vycouvali, ale to už mi nevadilo. Zadaná půl hodina na staroměstské radnici uplynula. Svatebčané stáli sklesle pod orlojem. To už jsem šel jako by nic zase kolem.
Kontrola občanek, zvolal jsem důrazně. Občanky byly bohužel v pořádku. Šel jsem na to tedy z jiného konce. Rozejděte se, netvořte mi tady hloučky. Rodiny začaly mručet. Dost šuškandy, rozkázal jsem a vytáhl pistoli. Bratr po mně skočil. Na to jsem ovšem čekal. Cvakl zámek a brácha byl začen. Půl roku si posedí v chládku. Napadl spravedlnost. A já mám dost času, abych se mezi tím pořádně koukl po holkách. Jak jsem řekl, svatba bude v jeden den.

V naší třídě byla nejoblíbenějším předmětem biologie. Její výuka měla ve škole svou tradici. Starší spolužáci nám vyprávěli o bývalém profesoru Lehnickém, který se na osnovy neohlížel a výklad omezoval jen na kreslené popisy ryb. Teprve inspektor prý objevil závažný fakt, že profesor Lehnický je němý a tudíž k výuce nezpůsobilý. Náhradu do konce roku ředitel nesehnal, neboť se proslýchalo, že v biologickém kabinetu straší. Suploval tedy školník Vaňkát, který byl znám jako milovník přírody a choval na školní zahradě králíky v 6 kocích. Měli jsme jej také rádi. Učením nás nezatěžoval. Přišel do třídy, otevřel přípravy a četl. Téma hodiny králíky. Cíl na krmidě. Pak přípravy zavřel, seřadil nás a dodal. To byste, kluci, nevěřili, co ty potvory sežerou. Známky pak dával z hlavy podle váhy nůše. Kdo přinesl trávu povadlou, dostal poznámku, že je drzý. Nejlepší známky z biologie nosil domů šplhoun Brumlík, který dokázal za hodinu natrhat nůši 4 lístků a ještě vyčistit kotce a bobky srovnat na hnůj podle velikosti. Po prázdninách, právě když jsme si chystali nůše na biologii a šplhoun Brumlík se vytasil s novým srpem, vešel do třídy místo školníka zcela nový pedagog a řekl: Jsem doktor Zelí a vy jste moji žáci. Opakujte to po mně. Doktor Zelí byl možná učený pán, ale kázeň ve třídě neudržel. Co chvíli se ozývaly výkřiky. Pozor, Zelí, zajíc! Nazdar, košťále! A jiné. Vrchol drzosti si dovolil repetent Pelnář, který v sobotu pozval pana doktora na nedělní oběd, řka, že mají vepřovou s knedlíkem, a maminka marně schání přílohu. Zelí smutně pokýval hlavou. Pochopil jsem tvůj špatný vtip, chlapče. V neděli budete na výletě a já bych jako hlupá klepal na dveře. Jsem chytřejší, než si myslíš. Při jedné hodině biologie jsme tak hlučeli, že vtrhl do třídy ředitel a pravil ironicky. Pardon, doktore, nevěděl jsem, že přednášíte. Zdálo se mi, jako by se tu válcoval plech. Tehdy se poprvé Zelí rozuřil. Vy nehodní chlapci, zašeptal. Za trest vám dnes neprozradím již nic nového o Ježkovi. Nezapomenutelným zážitkem školního života byla pak návštěva zoologické zahrady. Již týden před stanoveným datem výpravy sršel Zelí vtipem a dobrou náladou. To uvidíte, co je na světě zvířat, holedbal se, a každé jiné. Jen o jedno vás prosím, děti moje takřka vlastní, nekrmte zvěře. Všichni jsme to svorně slíbili. Jenom Pelnář povstal a řekl pevným hlasem. Já budu krmit hrocha, líbí se mi, že je špinavej. O tebe strach nemám, Pelnáři, zasmál se Zelí. Ty jsi lakomý. Jak tě znám, o tebe zvěř z kývu neuvidí. Pelnář si sedl a huhňal výhružně. Uvidíme, hlávko. V pondělí ráno jsme se sešli na nádraží v 7.00. Pelnář přišel v 7.05, neboť vláčel za pomoci svého děda velký tlumok laskomin pro hrocha. V 7.15 odjel vlak bez nás a v 7.32 přiběhl uřícený profesor Zelí. Promiňte, chlapci, ale nemohl jsem najít nádraží. Omlouval se pokorně, ale hned na to vykřikl. Pelnáři, okamžitě nech to žrádlo pro hrocha doma. Repeten drze tvrdil, že veze chudé, neduživé tetě do Prahy výslužku, což mu děda bázlivě potvrzoval. Zelí se upokojil. Pak přiložil ucho na koleje a pravil. V 9.48 jede další vlak. A skutečně přesně v 9.48 stál vlak před námi. Sice nákladní, ale stál. Cesta na uhlí ubíhala klidně až na to, že Zelí občas vypadl z vagónu, když si prohlížel krajinu. Konečně jsme stanuli před zoologickou zahradou.
Prosím slevu, žádal profesor. Nedělejte nám ze zoo holubník, pane mistr, obořil se vrátný. Horničtí učni jsou hlášeni až na čtvrtek. Učitel zrudl. Jsem doktor Zelí a toto je 11letka Spišel a chci slevu. Já tvrdím, že z vás padá mour a umažete nám zvěř, trval na svém vrátný. Proto zaplatíte plnou cenu. Profesor odvedl vrátného stranou. Nechci slevu zadarmo, pravil vychytrale a položil na stůl 100 korun. Vtrhli jsme do zahrady. Právě když učitel hledal cestu ke lvům, spatřili jsme 2 prchající zřízence a zaslechli křik. Zachraň se, kdo můžeš, hroch se utrhl. V tu ránu byl Zelí na stromě. Vím, co hroch dovede, všichni do lavic, končím exkurzi. Hledali jsme úkryty, kde se dalo. Většina nalezla útočiště v pavilonu opic. Kotečka Petr, syn krotitele, se schoval u tygra a strkal mu ve strachu před hrochem hlavu do tlamy. Nutno dodat, že otec neboštíků znal tento trik zřejmě lépe. Milovský Alois, tlouštík třídy, který k opicím nedofuněl, se ukryl u krajty. Pane profesore, volal, to je zajímavé, jak je ta užovka přítulná. Jak mě přátelsky obtáčí. Nadechni se, Milovský, volal Zelí zoufale, to je krajta. Pak zavřel oči a šeptal, vidíš, blbe, kdyby ses byl učil, hady jsme měli předminule. Náhle jsme si všimli, že jediný, kdo se neukryl, byl pelnář. Stál na cestičce, pak přiložil ucho k zemi a volal. V 17.05 je tu hroch. Až v 05, divil se Zelí, to mohu ještě seskočit a rozplést Milovského. Sotva se však učitel dotkl země, byl tu hroch. O pár vteřin později už pedagoga vozil po zahradě. To byl špatný vtip, pelnáři, volal doktor Zelí. Připrav si žákovskou knížku. Po 20 minutách dostihu však přestal Zelí zřejmě vnímat. Zakousl se hrochovi do kůže a již dávno neřídil jeho směr. Pelnář se zajíkal smíchy. Na to otevřel vak hrochových pochoutek. Tlustokožec zavětřil a zarel hlavu do pytle. Zelí se sesul k zemi a v leže pelnářovi děkoval. Po chvíli přežraný hroch zjihl jako dítě a dokonce před Zelím panáčkoval. Pak se nechal klidně odvést do svého bazénku. Pelnář dostal od vedení zoo za odměnu náramkové hodinky a od té doby je s učitelem jedna ruka. Zelí chodí k pelnářům na obědy a repetent má nad postelí list ze žákovské knížky s pochvalou. K záchraně profesora před zlým bůvolem neváhal obětovat výslužku pro chudou nemocnou tetu.

Jak jsme potírali nemravnost. Statistika, kterou náš národní výbor vždy koncem roku sestavuje, dopadla letos velmi neutěšeně. V obci, která má 540 čísel, došlo k 256 rozvodům. Pravda, populace stoupla, ale z narozených dětí bylo 98 nemanželských. Nalezinec byl přeplněn a obecní nevěstka Lojzis, populární mezi spodinou svými mravnostními delikty před první světovou válkou a nyní zaměstnaná v domě služeb, měla stále nabito. Pornografická albíčka, která pokoutně rozšiřoval fotograf Noheil, šla z ruky do ruky, podobně jako zastánkyně moderních mravů svazačka Květa. Pojem panenství se udržoval pouze v pohádce o červené karkulce. Hodinový hotel u Světce byl zaplněn více než agitační středisko v listopadu a vývězky plaveckého oddílu Dynamo Čochtan zaplnili rekordmanky v monokinách. Veškeré akce podnikané pro zvýšení mravnosti obce dočkali se neúspěchu. Přednášku profesora Vaňka o zdrženlivosti navštívilo 6 80-letých stařenek a impotentní kovář Baruch, zatímco v přeplněné kůlně kulaka Brůny sklízala ovace striptýzová tanečnice Mimi. Také toulavý mnich misionář Ondřej neobrátil naše občany na spořádanou cestu, jak si předsevzal. Příliš brzy podlehl půvabům Lojzis a vybaven jejími portréty odjel za řeku Ipel hlásat volnou lásku. Obecním starším však tato spoušť nedala spát. Jak hluboko jsme klesli, rozlobil se na schůzi tajemník Vřes, ať sám nebyl bez hříšku. Vědělo se o něm, že nadšeným propagátorem hry vadí, nevadí a nikdy mu nevadilo. Sodoma a Gomora byly proti naší obci klášterem. Tomu se udělá přítrž, vykřikl předseda Oslizlo a udeřil do židle tak silně, až mu z kapsy vypadl umatlaný balíček proslulých fotografií od Noheila. Zrudl a začal situaci zachraňovat. Toto jsem dnes našel u Lojzis, teda v Konzumu. Veřejně tu špínu spálím. Vrhl pruce snímky do kamen a začal plakat. Škoda toho materiálu. Jaké krásné snímky z brigád dali se za něj pořídit. Neníž pravda, soudruzi. Všichni souhlasili, i když neradi. Pak předseda pokračoval. Máme tady návrh blokové čety číslo 6, kterou vede nám známý soudruh kovář Baruch. Navrhuje zřídit ligu proti smilstvu. Já hlasuji proti, řekl pokladník myslivec, muž delikátních kousků zvaný Kasanova. Nesmíme tu mládež postrašit. Nebo se ukryje do komůrek a tam teprve vykvete semeno neřesti. Dokud činí ty nehezké věci veřejně na náměstí či před krámkem, máme na očích ty zhýralce a můžeme ji zasáhnout. Překročilo liby to míru vkusu. Váš vkus nese všechno, rozčil se jeden z mála čestných občanů po noční dílo. Ale kdybych já měl vyprávět své zážitky, než projdu rajon, nazvali byste mě sprosťákem. Jen vyprávěj, soudruhu, i kreslit můžeš. Vybídl ho jednatel a chystal se poprvé za svou kariéru zapisovat. Hambou bych se propadl, řekl ponocný. Ale chcete-li, pojďte se mnou. Výborný nápad, volali všichni. Alespoň viníky na místě potrestáme. Ponocný otroubil klekání a vyšli jsme do tmy. Nějak jsme se ale rozprchli a sešli se znovu až druhého dne na schůzi. Všichni vypadali sklesle, ale přeci jen odhlasovali, že věc musí vzít do rukou Baruch. Přijal naše usnesení Zamračen a bylo na něm vidět, že mu blaho naší obce leží přímo v srdci. Na otázku, co učiní, odpověděl sebevědomě. Dá mládeži, co jej jest, knihy, Dvořákovu hudbu a běhy na dlouhé tratě. Tak jim vyženu z hlavy myšlenky na neřesti,
že to ani nepoznají. To vše bude pod rouškou Československého svazu mládeže. Druhý den vyvěsil Baruch na kovárně skřínku, ve které oznamoval založení skupiny ČSM Modrá kovadlina. Zároveň vyhlásil písemně i v rozhlase závody v běhu maratonském, to jest 1206krát kolem kovárny bez zastávky. Pak pustil magnetofonový pásek se svazáckou písní, kterou sám složil. Zněla takto. Vše se u nás nyní změní, máme své svazácké dění. Proběhnem se 1206krát kolem kovárny a zaženeme myšlenky na sprosťárny. A refrén hola hý, Baruch je náš vedoucí. Nutno říci, že o celé akci se po obci mluvilo. Obecní rada s napětím čekala od soboty u startovní čáry, kolik Baruch získá závodníků. 5 minut před startem nestála na dráze ani noha. Márně Baruch reprodukoval na plné otáčky svoji masovou písničku a údery do kovadliny dával signál, že už je čas. Pak se stalo něco neočekávaného. Na startovní čáře zaujala běžeckou polohu Loizis, oblečená v modré tepláky. V tu ránu se startovní linie zaplnila k prasknutí. A když i svazačka Květa oblékla závodnické tílko, udeřil spokojený Baruch vší silou do kovadliny perlíkem a zaujal místo v občerstvovací stanici. Mlčky jsme mu tiskli ruce. Viděli jsme na vlastní oči, co to znamená citlivě pracovat s mládeží. Pravda, byly drobné organizační potíže, ale i ty dokázal Baruch, jeden z cvičenců na Maninách, jak se nám později přiznal, překonat. Po 5 hodinách běhu musel zkrátit trať o 3 kola, neboť občerstvovací stanice byla úplně vyjedena až na trochu šípkové marmelády. K večeru proběhl vítězně cílem fotograf Nohale, těsně sledován lehkonohou Loizis. Baruch rozsvítil lampiony a postavil stupně vítězů. Pak rozdal ceny. Vítěz Nohale dostal stříbrnou podkovu, kterou Baruch vykoval během závodu. Druhá Loizis obdržela knihu Jak se kalila ocel. A třetí v pořadí starostův synek Oslizlo junior přijal z Baruchových rukou lešetinského kováře. Spokojenost byla všeobecná. Ještě večer se konala v kovárně schůze nově zvoleného svazáckého výboru a v obci začal nový život. Příští neděle byla zasvěcena železu, týden na to se plnil Fučíkův odznak. A jednou za měsíc vždy Baruch pořádal hrátky mládeže a tehdy přimouřil oči a mládež si drobně zalumpačila. A když Baruch vysvětlil,

Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vařit pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovy přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěrek. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět, ocekl mi, a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil, a nechci otce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš otce, breptá Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme.
Do Třebáně, navrhla maminka.

A tam jsme ještě nebyli. Ale otec již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka co si namítala, ale otec řekl. Mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovice vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synků a dcerek z rozvrácených rodin.

V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hambu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, sem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu.
do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlým mladým mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.